barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Москва зачемкни. У Prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sebastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Karlo se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

0: Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme.
1: Nighttime sharpens, heightens

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou, nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How To Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vsadil na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Sislová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení
0: ale
1: kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy. A to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno. A ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. Spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá říkat jméno, otázka.
0: Jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50ník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady spíká. A...
1: Děti tam jsou švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak
1: já, ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc děkuju, věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě, díky. Dalšího zveme, dobrý den, haló, haló. Haló, ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc. A mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek Příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se nechci chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do ty drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. Krocan byl a říká, on ta říká, prosím, čorana, pěkná čorana, říká, za mnou pane vedoucí, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď mám pod novou přílohu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Přišli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady jsou, to je to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, já se tak styděl vždycky.
10: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu, opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65 letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
1: se to
11: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, no tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezi na A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové. V tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Itnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou

0: kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
1: Já myslím, že určitě, nějaké, že tam chodí, oni si to ty kočky řeknou,
0: čtyřnohé,
1: že tam jsou určitě,
0: určitě
1: potomci těch bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
0: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
1: Ano.
0: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon, hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
0: My vás.
1: Dobrý den.
2: A přeju vám hodně zdraví.
0: Ano.
2: A chtěl bych Bčko.
0: Máme zapsáno a děkujeme. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Dobrý.
3: Jsem na vysílání.
0: Jste tu ano. S námi.
3: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
0: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví. No, nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepínem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zauřít.
0: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
4: Ne, se bojím. Jo. A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
0: Tak děkujeme, děkujeme. Za vás, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
5: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
0: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
6: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
0: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme umladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
7: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
1: ano,
7: a
1: vím,
7: kde bydlí. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
0: Děkujeme pěkně.
1: Děkujeme, mějte se hezky.
0: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
8: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
9: Ano.
8: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
9: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. Zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
8: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
9: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
8: Ano.
9: Lvi?
8: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
9: Ne, to jsem dostala já.
8: No dobře, vás tedy
9: zastupovala. Ona mě zastupovala.
8: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
9: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, když se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
8: exteriér,
9: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimák někde, no, teďka si představte, že třeba když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit, jo, teda.
8: Či vy jste radši byla doma?
9: Já jsem radši doma, teď. Co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké reži, taky jsou takové třeba, někteří křičeli, co já se budu takhle, tak jsem byla doma.
8: A za vás tedy?
9: Za mě, mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla produkci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
8: Pani Pomocová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
9: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
8: Takže jste spolu studovali?
9: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
8: divadelní
9: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
8: Počkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás no, studovala herectví no, Znavodová?
9: Ano.
8: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
9: Před školou už ano, dávno.
8: Dobře, paní Komocová, nezobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její vole,
9: ne, to
8: její
9: helec. Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
8: já chápu, jistě, moje jako, role. Jistě, jako má někdo svého manažera.
9: Že? Ano, tak já mám svého...
8: Svou Jiřinu.
9: Svou Jiřinu
8: mám. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty
2: léta.
1: Je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte, ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce, já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, protože se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč jako?
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Ano. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a Zdeňka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
6: Ale tak. Předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že?
6: Já,
5: víte, čím se teď zabývám? Kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte, tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslí jeho. Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, doně Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
5: Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá.
5: Už to bude?
6: Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý. A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně, jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
7: Ano.
1: To by bylo něco.
7: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Polsko předá Česku 3 zadržené v souvislosti se žhářským útokem na zbrojovku v Pardubicích. V Kočínách Rodimsku rozšiřují hasičské muzeum. Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek od příštího roku, má stoupnout o 50 tisíc korun. A dnes bude přehánkové, ale teplejší počasí, bude oblačno až polojasno, teploty až 21 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šona. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Zadržela kvůli němu 10 lidí, zatím 7 z nich je ve vazbě. V hasičském muzeu v Kočínách Rodimsku staví další výstavní budovu. Soukromý spolek založil sbírku v roce 2002 a snaží se zachraňovat vyřazenou hasičskou techniku. V nové části budou umístěna zásahová vozidla i další vybavení. Zakladatel muzea Jakub Morávek chce stavbu dokončit ještě letos.
2: Protože 2 stávající budovy našeho muzea jsou ze zděných pálených cihel neumítnutých režné zdivo, tak jsme se rozhodli, že ve stejném duchu postavíme i tu novou expozici, což je velice pracný, nákladný, ale bude to vlastně v jednom stylu s těma stávajícíma expozicema.
0: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu roku 2027.
3: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
4: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
3: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
5: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
3: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku. Ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno, přechodně i zataženo, k večeru ale znovu skoro jasno. Přes den se na některých místech mohou objevit přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale stále počítejte v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné ráno, je úterý 19. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 5. hodině. Zajímat nás bude i to, že čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů tím, že je množí v laboratoři. Aby nedošlo k omylu, máme na mysli jeřabiny a tématu se budeme podrobněji věnovat za chvíli. A ještě hudební lákadla v podobě písniček, které nestárnou. Michal Tučný, Já budu žít na věky, čeká nás i Ivan Hlas a Aranka umí hula hop. Skupina ABBA bude Pavel Bobek a nebo teď Argema. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a dobrý start do nového dne.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pardubice, jak žil bych rád.
1: Tady je Český rozhlas Pardubice, přejeme pěkné ráno, s datem 19. května je úterý, za 6:03. V přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených anebo oranžových plodů jeřabin. Jenomže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. Ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců. Reportérka Tereza Bartuňková zašla do jedné z laboratoří.
2: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
3: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve Výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
2: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
3: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
2: Ano, přesně tak.
3: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
2: Vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
3: Jak dlouho tady zůstane?
2: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
3: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
2: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
3: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
2: Na jaře bereme mladé výhony z přírody. Nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
3: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
4: Ohrožuje je hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
3: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do úterý 19. května. Co dnes budeme sledovat, tak třeba vyhlášení výsledků krajské soutěže Perníková popelnice. Součástí bude taky předání cen v soutěžích kolektivních systémů Elektrovin a Asekol. Odehraje se to už dopoledne v Gočárově galerii v Pardubických automatických mlýnech. Taky bude firma zhruba od 10 hodin provádět u tří lip nad Křížkem v Černé Zabory u Kosteleckých specializované ošetření půdní injektáží. Jedná se o sponzorský dar cenu za účast Nemošicko-Mnětické aleje starých odrůd v anketě Alej roku 2025. A ještě se můžeme podívat taky krátce k sousedům. Na programu tam je ve Dvoře Králové nad Labem takticko-tematické cvičení při ochraně tzv. Měkkých cílů. Uskuteční se v návaznosti na instalaci tísňových tlačítek v krajské městské nemocnici. Cílem je nacvičit použití nouzového tlačítka zdravotnickým personálem a okamžitou reakci městské policie na nouzový signál. A už pro vás chystáme další zprávy, budou tady o 17:30.
1: Počasí.
0: Noc se obešla beze srážek, přes den to bude spíš takové přeháňkové, ale o něco teplejší počasí. Denní maxima 18 až 21, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. K tomu oblačno až polojasno, přechodně zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den se na některých místech objeví přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky.
1: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v úterý 19. května roku 2026, teď na hodinách 7 minut po čtvrt na 6. A dnes je to přesně 20 let od světové premiéry filmu Šifra mistra Leonarda. Ten vznikl podle slavného knižního bestselleru. Poprvé ho diváci viděli na filmovém festivalu v Cannes. Jak si ale děti představují premiéru a co podle nich na takové události nesmí chybět, tak to zjišťovala naše redaktorka Tereza Beránková.
1: Co je to premiéra?
2: Že třeba chodíš hodně moc nahoru.
3: Že jsi moc vysoko.
4: Že jsi moc velký.
5: Že chodíš moc nahoru a je to vysoko.
1: A co je to divadelní premiéra?
6: Že tam někdo tancuje nějaký to, co nikdo nikdy neviděl film.
7: Že tam jsou různý filmy a pohádky a divadlo.
8: A může to být v kině, anebo někde, třeba někde v divadlo.
1: A kdo na takovou premiéru chodí?
9: Lidi. My tam chodíme často.
10: Já jsem jednou hrála premiéru.
1: A jakou premiéru ty jsi měla?
10: My jsme hráli to Koblížka.
1: A co jsi tam hrála?
10: Lišku.
1: Když jde člověk na premiéru, co si musí oblíct na sebe?
11: Masku.
12: Takový oblečení.
13: Kostým.
14: Třeba kočičku, lišku, pejska, koblížka, všeho možného, co má ta pohádka.
1: A co ty bys vzala na sebe, kdyby si šla na premiéru?
15: Třeba hezký

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: A jdeme na zprávy, přináší je Otaku Twirt. Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední

0: vysokomickém úspěchu píše dnešní Orlický deník.
1: Částečnou rekonstrukci křižovatky na okraji Litomyšle provede firma Mados MT. Její nabídku ve výši přes 12 milionů korun bez daně vyhodnotilo ředitelství silnic a dálnice ze 4 obdržených jako nejvýhodnější. Jedná se o křižovatku silnice 3. třídy a 1/35 na příjezdu do města od Vysokého Mýta. Cílem úprav je zvýšení kapacity a zlepšení bezpečnosti provozu, a to při maximálním možném využití stávajícího zpevnění křižovatky, napsala Mladá fronta Dnes.
0: Ústředním tématem příští už 49. koncertní sezóny Filharmonie Hradec Králové bude ticho. Ticho jako prostor pro soustředění, vnímání a hluboký hudební zážitek. Nová sezóna taky přinese významnou změnu v čele orchestru. Post šéfdirigenta převezme Jiří Habart, který po 8 letech vystřídá svého předchůdce. Téma ticha se promítá do celého poselství sezóny. Filharmonie chce posluchačům nabídnout prostor pro zastavení v době zahlcené informacemi a neustálým spěchem. Těžištěm symfonického repertoáru zůstává bílá koncertní řada s podtitulem Velká symfonická. Další podrobnosti nabízí na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

Za minutu bude 6:15, tady je Český rozhlas Pardubice, úterý 19. května. Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy, uvedl na komunikační aplikaci Telegram gubernátor Jaroslavské oblasti a vyzval řidiče, aby z místa nejezdili do Moskvy a nebo využili alternativní trasy. Informuje o tom agentura Reuters. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik ukrajinských dronů mířících na Moskvu.

0: Už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. Další zprávy nabídneme přesně v 6 hodin. A kam byste se mohli vypravit v případě, že rekonstruujete, stavíte? Mohla by to být stavební výstava v Litomyšli na Zámeckém návrší, konkrétně dnes od 9 do 18, zítra od 9 do 17 hodin. Je to výstava nazvaná Stavba, teplo, energie, veletrh úspor. Je tam vstup zdarma. A ještě rychlý pohled do Ústí nad Orlicí na Mírové náměstí, kde budou mít dnes farmářské trhy od 16 hodin. Sortiment opravdu velmi pestrý, tak se klidně i tam můžete zastavit, jestli máte zájem.
1: Počasí.
0: Počasí dnes bude příjemné, oblačné, polojasné, přechodně zatažené, k večeru i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky s menší pravděpodobností bouřky, ale teploty už dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách to bude mezi 11 a 14. Vítr slabý, proměnlivý nebo úplně klidno, rozptylové podmínky většinou dobré, teď ráno až nepříznivé.
2: Pozor, pozor! 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
3: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
4: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
5: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
4: A chlebíčky budou čerstvé.
5: Voňavé.
4: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
5: Budeme jim koukat pod ruce.
4: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
5: A taky ochutnávat.
4: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
6: Z Hernichovy Vily vás pozdraví Mirek.
4: A Jitka.
7: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: 6 minut po 6:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice úterý 19. května. Právě dnes nás čeká další nádherná podívaná na obloze, při které se potkají dokonce hned tři výrazná vesmírná tělesa najednou. Jednat se bude o seskupení Měsíce, Venuše a Jupiteru na večerní obloze. Další zajímavost nás čeká na samém konci května, kdy celou oblohu rozáří skvostný úplněk. A když se díváme na ten dnešní den, tak ještě můžeme doplnit, že svátek slaví Ivo a taky Celestína. Ivo to je pravděpodobně domácká podoba slovanského jména Ivan, které znamená Bůh je milostivý, anebo odvozenina ze staroněmeckého Iva, které se vykládá jako tis nebo tisový luk, válečník ozbrojený tisovým lukem. Ke známým nositelům patří fotbalový brankář Viktor, fotbalista trenér Knoflíček, písničkář Jahelka, režisér Krobot, anebo bývalý ředitel České televize Maté. Tak my zdravíme všechny Ivoše, přejeme jenom to nejlepší k svátku. Dnešek je mimochodem s tím 39. dnem roku 2026, do konce roku jí zbývá ještě 226. A pojďme se věnovat taky našemu odpolednímu vysílání. Po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. Tak jsme zvědaví, koho si dnes pozvala a na co se bude ptát.
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice budou mít nové kotviště pro lodě. Maximální ceny pohonných hmot znovu mírně vzrostly, vláda zároveň prodloužila regulaci cen paliv. Další posilou pardubických hokejistů je útočník Matěj Stránský. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
1: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a Kostomlatách. V Hradci Králové se dnes ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich 4. letošního zasedání můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Zastupitelé města mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například další ročník programu Korenci, který podpoří lokální ekonomiku. Mezi body jsou také rekonstrukce pražské třídy nebo budoucnost Benešovy třídy a alokace finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace.
1: Maximální ceny pohonných hmot dnes opět mírně vzrostly. Cenové stropy zveřejnilo ministerstvo financí. Litr benzínu zdražil o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Nafta nově bude moct stát nejvýš 42 korun za litr. Maximální ceny paliv každý den určuje stát. Vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi, kde po nákaze zemřeli 3 lidé. Virus přenášejí hlavně hlodavci. Šíření mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace výjimečné. Těžký průběh nemoci se může projevovat horečkami, selháním ledvin nebo dýchacími obtížemi. Sport. Hokejisté mistrovských Pardubic představili druhou posilu pro nový extraligový ročník. Do týmu přichází útočník Matěj Stránský, mistr světa z roku 2024, který naposledy působil ve švýcarském Davosu. Ten si proti Dynamu zahrál ve finále Spengler poháru v roce 2023.
4: Kvalitní soupeř vždycky. Vlastně ten jeden zápas jsme porazili ve finále, jestli si pamatuju, tak to byl těžký zápas, to bylo o jednom gólu a bylo to fajn zrovna proti českému týmu vyhrát. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně zataženo, k večeru i skoro jasno, přes den se na některých místech mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dlouhodobé dopravní omezení na silnici 2. třídy číslo 360 u Lanšperka a Dolní Dobrouče.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A vracíme se k hokeji. Aktuálně brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení 7. zápasu série druhého kola playoff NHL s Buffalem. Canadiens tak postupují. A naše reprezentace zlepšila na mistrovství světa hru před brankou soupeře a taky přesilovku. Jenom v oslabení to proti Švédům nešlo. I tak si národní tým po prohře se Slovinci zlepšil náladu v šatně po vítězství nad silnými Severany. A my se vydáme do švýcarského Friburku kolem 6. hodiny 50. minuty. Za chvíli se zaměříme na dění v Lípě nad Orlicí. Injekční stříkačka, kašička a inkubátor tvoří základní výbavu pro péči o několik dní staré ptačí mládě v záchranné stanici právě v Lípě. Kolikrát denně ho musí ošetřovatelé krmit a proč vstávají i v noci, tak to uslyšíte v reportáži. A z muziky nabídneme Helenu Vondráčkovou, skupinu Divokej byl, Fila Kolince, Václava Neckáře a nebo taky Ivetu Bartošovou.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice přejeme pěkné ráno. S datem 19. května je úterý za 4 minuty 6:45. Po bouřkách a silných deštích přibývá v těchto dnech v záchranných stanicích ptačích mláďat, která vypadla z hnízda. V Lípě nad Orlicí se starají nejenom o malého vrabce, ale taky o další ptáky a o opuštěné savce. Jak se dozvěděl reportér Jiří Hofman, některá mláďata potřebují krmení každou hodinu a bez pravidelné péče by nepřežila.
1: Aby ještě vypadá, že velký hlad.
2: V záchranné stanici v Lípě nad Orlicí mají na pilno. Po bouřkách sem lidé přivážejí vypadlá ptačí mláďata a některá potřebují nepřetržitou péči. Jedno z nich právě krmí ošetřovatelka Jindra Veselková.
3: Tak teď jsme krmili holátko, vypadli z hnízda, vypadly tři po té bouřce a jenom jedno přežilo. Myslíme, že i když to není úplně patrný, že to zřejmě bude vrabeček. No a krmí se prostě kašičkou přímo do holátka, jak to vidíte, každou hodinu. Je umístěný v inkubátoru, protože nemá ještě termoregulaci, takže musí mít kolem 35-37 stupňů. No, stačí.
2: Krmení tak malého ptáčete přitom není vůbec jednoduché. Kašička musí mít správnou hustotu a opatrnost je podle Veselkové zásadní.
3: Když je to moc řídký, tak se mu to může dostat do tracheje a může se tím zalknout. Musíte opatrně do správné hloubky toho krčku a vlastně po malých dávkách tam stříkáte tu kašičku, aby se zasytil a potom, když je správně to mládě nakrmený, jako třeba teďka, tak vidíte, že v pohodě spinká.
2: Jenže tím práce nekončí. Ve stanici teď pečují i o další ptačí mláďata nebo malé savce.
3: No, to, co tady za mnou pípá, to jsou právě kosáčci, který spadli s celým hnízdem. No a ty se krmí po dvou hodinách. Pak jsou tady ještě samozřejmě savci, takže zajíčci, kůna malá a to je po třech hodinách, po pěti hodinách, ale ty se bohužel krmí i v noci.
2: Ani noc tak pro zaměstnance záchranné stanice neznamená klid.
3: Ptáčátka krmím naposledy kolem půlnoci a vstávám k tím ráno v 6.
2: Právě jarní a letní měsíce bývají pro záchranné stanice nejnáročnější částí roku. Denně se starají o desítky zraněných nebo opuštěných mláďat. Ze záchranné stanice v Lípě nad Orlicí Jiří Hofman, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno, 7:45 v úterý 19. května. Zážitek slibuje na dnešek Kulturní dům Hronovická v Pardubicích, kde se od 18 hodin odehraje symfonická premiéra nového hudebního tělesa. Jde o projekt spojící žáky obou pardubických základních uměleckých škol, tedy Havlíčkovy a Polabin, vede ho dirigent Jiří Kabát. Na jednom pódiu se setkají i s hosty, mezi které patří třeba sopranistka Irena Pol Houkalová. Na místě bude taky náš regionální stopař, takže se rozhodně dozvíte víc o tomto společném orchestru pardubických zušek. No a pokračuje taky pardubické hudební jaro, dnes konkrétně ve Vysokém Mýtě v kostele svatého Vavřince od 18 hodin. Tam bude kata a taky bílé varhany.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů bude dnes v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech objeví přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty mezi 18 a 21, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Je úterý 19. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice 7 minut před 6:30. Dnešní dotaz ve spotřebitelském servisu se týká nedodržení reklamační lhůty. Kdy a od koho byste měli dostat zpátky peníze, tak to už doplní Josef Černý.
1: Pan Míra poslal tento dotaz. Reklamoval jsem pilu, ale při převzetí z reklamací jsem zjistil, že stále nefunguje. Nechal jsem ji tedy tam, nic jsem nepodepsal, pouze jsem na reklamační protokol napsal, že požaduji vrácení peněz, protože už uplynulo 30 dní. Opravář nám řekl, že pokud chceme vrátit peníze, musí tam být vedoucí. Máme počkat? Pane posluchači, pokud závora nebyla odstraněna ve 30-denní lhůtě, máte nárok na vrácení peněz, ale jejich vrácení opravdu spadá do kompetence vedoucího. Takže vám nic jiného, než počkat, nezbývá.

0: večer v České televizi. ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno. Bečva. Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je tady Otaku Tvirt a s ním další ranní zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Schöna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. V Rosicích na Chrudimsku začala další etapa stavby přírodního parku. Obec vloni nechala zbourat schátralou požární nádrž. Na uvolněné ploše teď stavbaři pracují na tvarování nového jezera. Policisté upozorňují řidiče na možné dopravní komplikace v Náchodě. Kvůli stavbě okružní křižovatky u hranic s Polskem se na příjezdu do města nárazově tvoří až několik kilometrů dlouhé kolony. S potížemi musí řidiči počítat i při průjezdu městem. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem. Podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit. Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, k večeru zase naopak skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale v Pardubicích začíná zesilovat doprava. Tvoří se kolona na příjezdu od Chrudimi i od Přelouče na úrovni letiště.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 2 minuty po půl sedmé, vracíme se k muzice. Teď si připomeneme, jak zpíval Babi Daněk.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

na Bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíky najmout dát.

gra chce zdrpnout třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíší ty najmout.

0: Vladimír Mišík a skupina ETC ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 19. května. Blížíme se ke 6:45. Tento čas tady bude za 6,5 minuty a podíváme se do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: V Pardubicích se otevřela cesta k výstavbě sídliště pro 6 tisíc lidí v okolí ulice SK Neumana na Vinici. První etapa zahrnuje 2 bytové domy s více než 360 byty. Odpůrci záměru stáhli svá odvolání. Developerská firma IMOS může v Pardubicích zahájit výstavbu 2 domů. Mladá fronta dnes to zjistila z úřední desky krajského úřadu a potvrdila to i společnost IMOS. Spor o výstavbu trval skoro 5 let. Bývalý radní města architekt Milan Košař, který před lety poukazoval jako první na rizika projektu, má i dál obavy z dopadu nového sídliště na tuto část Pardubic. I jeho výhrady si můžete přečíst v Mladé frontě dnes.
3: Teď se podíváme do svitavského deníku. Toulovcovo náměstí v Litomyšli získalo novou dominantu. Veřejný prostor, kde se pravidelně konají největší kulturní akce ve městě, nově doplňuje stála venkovní scéna. Nahradila původní demontovatelné pódium, které už bylo na hranici životnosti a přestávalo splňovat technické nároky pořadatelů. Celkové náklady projektu se odhadují na 5 milionů korun. Město má zároveň přislíbenou dotaci z Pardubického kraje a ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 2,5 milionu, píše svitavský deník.
0: A vracíme se do Pardubic. Více než 347 tun vysloužilých elektrozařízení putuje k ekologické recyklaci z Pardubic. Každý správně odevzdaný elektrospotřebitel

0: napsal deník Právo.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké úterý s datem 19. května. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za minutu a půl bude 6:45. V Letohradské městské knihovně bude dnes od 17 hodin setkání regionálních historiků na téma historie divadelního spolku Kolár. Přednášet bude Ladislav Novotný. A v Sokolovně v Dolní Rovni bude přátelská beseda Senior v dopravě, začíná v 17 hodin. BESIP ve spolupráci s Pardubickým krajem a obcí Dolní Roveň pořádá tohle setkání s občany na téma bezpečný pohyb v silničním provozu v roli chodce, cyklisty a nebo řidiče. V malém sále Sokolovny to konkrétně najdete, jak jsme říkali, už dnes od 17 hodin v Dolní Rovni. Počasí. Dnešek nabídne polojasno až oblačno, teď ráno, dopoledne a večer místy skoro jasno, přes den se na některých místech objeví přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty mezi 18 a 21, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo klidno a rozptylové podmínky většinou dobré, teď po ránu a večer místy mírně nepříznivé.
1: O čem se mluví?
2: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice, 7:45 v úterý 19. května. Jdeme na sport. Po prohře se Slovinskem je tady pro českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa vítězství nad silným Švédskem. Národní tým porazil Sebeřany s půlkou týmu z NHL 4-3 a reportér František Kuna natáčel přímo na místě.
1: Extrémně těžký, mají jeden z nejlepších týmů, co se týče nějaký kvality, nějakých zkušeností tady na turnaji.
2: Říká střelec nakonec rozdílové branky Jiří Černoch.
1: Samozřejmě víte, proti čemu jdete. Jsem rád, že jsme nebyli nějak, nevím, jak to říct slušně, že jsme se jich nebáli a nehráli jsme s přílišným respektem. Samozřejmě nějaký respekt zdravý tam byl k tomu soupeři, to musí být vždycky, ale jsme prostě natáhli monterky a fárali.
3: Myslím si, že pro nás obrovský důležitý bod je potom menším zaváhání s těma Slovincema.
2: Pokračuje golman Josef Kořenář. Všechny branky dostal v oslabení. To nejdelší hráli Češi, když se při vedení 3-0 nechal vyloučit obránce Ščotka na 5 minut a do konce utkání a Švédové snížili z 0-3 na 2-3. Mluvil o tom i trenér Radim Rulík.
4: Asi v emocích neudržel se, myslel to dobře, ale nevyšlo to, přehnal to.
5: V kabině padly slova, že bylo důležité, aby jsme urvali tu výhru pro něj, protože samozřejmě ho to mrzí a nechtěl takhle ten tým oslabit, a tak já mám jen radost, že se nám to povedlo a vrátili jsme mu to takhle.
2: Navazuje na trenéra Rulíka obránce Tomáš Cibulka. Český tým ubránil vedení 4-3 a bránil ho dohromady na hokej dlouhých 34 minut.
6: My jsme hlavně nechtěli v té třetí jenom někam zalíst a jenom bránit, takže jsme se snažili, když jsme mohli forčekovat, ale toho puku jsme tolik už neměli ve třetí třetině, ale podle mě jsme dobře bránili, neměli žádný vyložený šance, si myslím, takže dobře odehraná tak nějak takticky ta poslední třetina.
2: Říká útočník Lukáš Sedlák, příštím soupeřem národního týmu bude na mistrovství světa ve středu Itálie. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice od 1. června rozšíří možnosti parkování pro lidi, kteří bydlí v okolí zóny placeného stání. Uchazeči můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Pardubičtí basketbalisté prohráli i druhé semifinále s Brnem. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Lidé v Pardubicích, kteří bydlí u lokality na Drážce, si od 1. června můžou koupit parkovací kartu pro dlouhodobé stání v placené zóně B. Týká se to obyvatel Židova a přilehlých ulic Dašická, Luční, Nahrázy a Věry Junkové. Město tak chce ulevit místním, kteří po rozšíření placených zón od Štrosovy ulice směrem na východ přišli o volná parkovací místa, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Další novinkou je zavedení tzv. Dlouhodobého návštěvnického parkování, a to v podzóně B2. Toto opatření cílí především na lidi, kteří do Pardubic pravidelně dojíždějí za prací, si budou moci zakoupit zvýhodněný tarif, a to za 3000 korun na 90 dní, 6000 korun na 180 dní nebo 10000 korun na 365 dní.
2: Investor chce v Podhořanech na Chrudimsku postavit centrum na vývoj letadel. Přímo na podhořanském letišti ho připravuje výrobce kluzáků z Kutné Hory. Technické středisko bude tvořit dvoupatrový hangár s montážní linkou. Firma už získala stavební povolení. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k Hrázi.
2: Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o které už země jednají dvě dekády. Hlavní překážkou je to, že se zatím nedokážou dohodnout na ceně ruského plynu. Sport. Basketbalisté Pardubic neuspěli ani ve druhém domácím semifinále play-off. Brnu podlehli 89-92 a v sérii prohrávají 0-2 na zápasy. Utkání hodnotí hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
5: Nejvíc mě mrzí nějaká trošku nedisciplinovanost z naší strany v situaci, kdy dáváme koš, na který se nadřeme, a na druhé straně necháme Brno od nás potestat trestnýma horama nebo volnou trojkou, kdy i máme odskočit. Takže to si myslím, že proto je stejná písnička. Myslím si, že jsme tým, který má na to Brno porazit, má na to tu sérii pořád zvrátit, ale musíme podat všech 9 hráčů, co nás to musí podat disciplinovaný výkon s koncentrací. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně zataženo, k večeru naopak skoro jasno. Nejvyšší denní teploty dnes 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou z Kubelkové ulice v České Třebové, kde je nehoda dvou osobních aut a s kolonou tradičně počítejte mezi Pardubicemi a Chrudimí zhruba na úrovni Ostřešan.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vodu v Labi pod pardubickým Zdymadlem čeří v těchto dnech podvodní buldozer. Na místě totiž začíná výstavba ochranného a čekacího stání pro lodě za desítky milionů korun. Kdy má být hotovo, tak to se dozvíte od nás za chvíli. Je úterý 19. května, krátce po 7. hodině. Hrát vám budeme písničky, které nestárnou, třeba Dynamit od Olympiků, taky tady bude Hana Zagorová, Karel Wagner, Mistr Basu, a nebo teď Petr Nať. Vám všem přejeme pěkný poslech a hezký den.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, krásné dobré ráno, v úterý 19. května, 3 minuty před 7:45. 40-tunový kolos s pásy, radlicí a neobvykle vysokým komínem poutá v těchto dnech pozornost obyvatel Pardubic. Obojživelný buldozer se totiž umí hbitě pohybovat pod vodou i nad vodou a přesvědčivě odolává říčním proudům. A to i v tak obtížném terénu, jako je kamenité dno řeky pod Labským Zdymadlem. O novém kotvišti pro lodě teď budeme mluvit s naší reportérkou Naďou Kubínkovou. Naďo, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co má buldozer u Labského Zdymadla na práci?
1: Tak na pravém, po pravém břehu Labe, kousek pod Zdymadlem v prostoru plavební dráhy, začíná stavba nového ochranného a čekacího stání pro lodě. Jde o projekt ředitelství vodních cest v hodnotě 50 milionů korun. Podvodní buldozer připravuje staveniště k dalším pracem. Kamenité nánosy nahrnuje na břehu, kde vzniká taková zutněná rampa a plošina pro pohyb stavební techniky, pomocí které se tedy bude kotviště budovat.
0: Proč je to ochranné stání pro lodě potřeba, když Labe zatím není splavné do Pardubic?
1: Tak ředitelství vodních cest tvrdí, že jde o jeden z přípravných projektů na splavnění řeky, a to, že zatím po ní velké lodě plout nemohou, prý není na překážku. Navíc je tu výletní loď Arnoš, samozřejmě případně menší plavidla, která by mohla ochranné stání využívat ještě před tím splavněním. Podrobnosti ke stavbě dodává mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe. Bude tak zaručeno bezpečné vyvázání plavidel při přerušení plavby, zvýšených vodních stavech, ale i při standardním čekání na proplavení plavební komorou.
1: Správci vodní cesty nechají odstranit z koryta staré betonové dalby, tedy do dna zabudované kuly pro uvazování lodí. Já jsem také nevěděla, co to je. A v červnu a červenci je vymění za ty nové ocelové. Kotviště dostane i přístupovou lávku a nové plavební označení.
0: Jsem tě chtěl vyzkoušet zrovna, co jsou dalby.
1: No dobře. Dalby, ano.
0: Naďo, omezí ta stavba nějak plavební provoz a taky dopravu na přilehlé cyklostezce?
1: Tak omezení plavebního provozu podle investora nastat můžou, ale budou spíše krátkodobá, na nejvýš v řádu hodin. Stavební práce by současně měly být koordinované s jízdním řádem výletní lodi Arnošt. Pokud jde o cyklostezku, tak tam by problém být neměl. Omezení budou minimální, teda trošku nárazová. Dodám, že nové kotviště na Labi by mělo být hotové v září.
0: Tak tolik naše reportérka Naďa Dalba-Kubínková. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: úterý 19. května. Český rozhlas Pardubice vám přeje hezké dobré ráno. 8:02. Díváme se do České Třebové. Modrý trpaslík, to je místo, kde bude v 18 hodin Markéta Kutilová. Z první ruky uslyšíte o válkách v Sýrii, Líbii, Náhorním Karabachu, Kongu a Ukrajině. O vzestupu Islámského státu, příbězích uprchlíků i žen v zemi, kde neplatí lidská práva. Markéta Kutilová je novinářka, která strávila roky v konfliktních zónách, přináší autentické svědectví o tom, co znamená ztratit svobodu a proč je tak důležité si ji chránit. Očima novinářky Markéta Kutilová, Modrý trpaslík, Česká Třebová, dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes má být polojasno až oblačno, teď ráno, dopoledne a večer, místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech můžou objevit přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty dnes budou mezi 18 a 21, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. A jak to bude s počasím pokračovat dál, zeptáme se přímo meteorologů už za půl hodiny.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut po čtvrt na 8, úterý 19. května. Teď můžete získat sadu dvou dřevěných salátových vařeček v praktickém obalu s logem Českého rozhlasu, takže to je cena, která se hodí hlavně do kuchyně. Stačí poznat tuhle osobnost.
1: Já jsem dostala velikánský základ pro celé svoje komediální herectví od druhého bratra, od toho mladšího, ale teda byl prostřední z nás tří sourozenců, Pavla, který stihnul ještě ty Chaplinovy grotesky. Já nějak jsem byla ještě moc maličká, když to šlo v našem kině v Žirovnici, ale on už jako chlapec na to chodil a úžasným způsobem mi to doma vždycky celý přehrál. A to právě tohleto, to přenesení toho Chaplina z toho plátna na to vlastně divadelní ukazování, kterým on mi předehrával, a on si už v těch intencích začal vymýšlet další věci. A já jsem byla ochotná cokoliv pro něj udělat, jen aby mi hrál Chaplina.
0: Poznali jste, kdo pak mluvil? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak na našem telefonu zdá se už je první soutěžící, první zájemce o výhru v dnešní Bleskovce. Tak pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno, tady Petr z Holic.
0: Zdravíme, pane Petře. Iva Janžurová, byste řekl, je to tak? Slyšíme, že vy jste na cestách někde.
2: No, za chvilku budu v Dijonu.
0: Dobře, tak šťastnou cestu přejeme a mějte se, naslyšenou.
2: Já vám děkuju, naslyšenou.
0: Právě dnes slaví půlku latiny, jedna z nejoblíbenějších českých hereček, která vždy zářila před kamerou hlavně v komediálních rolích, stejně skvěle ale dokázala zahrát i úlohy vážné. Janžurka, jak ji říkají generace českých diváků, uspěla taky díky nebývale širokému rejstříku výrazů a neutuchající energii, kterou dokáže přenést na plátno i na jeviště, i když v soukromí je spíš tichá a introvertní. Tak jsme si připomněli dnešní narozeniny Ivy Janžurové a v každém případě Bleskovka tady bude znovu zítra a kalendář s dalšími dnešními výročími kolem 7 hodiny 50. minuty. Teď už Dynamit.

0: informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
4: Je úterý 19. května, Otaku Twirt ve studiu, před námi zprávy.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v Pardubickém kraji zbývá víc než 800 volných míst. Vyplývá to z údajů školského portálu Pardubického kraje. Uchazeči se mohou hlásit nejen na učební obory, ale taky na gymnázia a maturitní obory odborných škol. Radnice ve Vysokém Mýtě vybrala firmu, která na městském stadionu postaví nové zázemí pro fotbalisty a atlety. Budova bude sestavená z modulových buněk, což umožní rychlou výstavbu, která by měla trvat od srpna do konce listopadu. Samosběry jahod by mohly na některých místech východních Čech začít letos dřív než v předchozích letech. Už na konci května plánují první sklizeň třeba v Pileticích na Královéhradecku. Čeští zemědělci plánují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Podle dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory nad tím uvažují asi 3/4 z nich. Svaz varuje před snížením produkce a následným zdražením potravin. Češi si ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji připsali druhou výhru. Nad Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec se radovali z vítězství 4-3. Národní tým je druhý v neúplné tabulce skupiny B, má 7 bodů. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, k večeru naopak skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Stále pozor na došetřování dopravní nehody v České Třebové v Kubelkově ulici, kde byla nehoda dvou osobních aut a s kolonami je potřeba počítat na příjezdu do Pardubic od Přelouče i od Chrudimi.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Úterý 19. května, před námi přehled tisku, za chvíli se podíváme do dnešních novin. Teď Robert Křesťan a Rangers.
6: Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v úterý 19. května. Blížíme se ke 7:45. Za 7,5 minuty tady bude tento čas. Ceny ropy dnes na trzích klesají poté, co americký prezident Donald Trump oznámil odklad nových útoků na Irán. Brent zlevňuje o 2% pod $109.80 za barel. Pojďme číst taky z dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Ředitelství silnic a dálnic kvůli nedostatku pitné vody vzdalo plánovanou stavbu dvou restaurací na dálniční odpočívce v Dolní Rovni. Pozemky v budoucnu využije pro jiné účely. Vzniknout tam má dobíjecí park pro nákladní auta. U českých dálnic chybí až 2000 odstavných míst pro kamiony. Jejich řidičům přitom ukládá povinný odpočinek zákon. Postavit novou odpočívku je problém i u nových silnic. Dolní Roveň není jediným případem, kdy se ŘSD nedaří dostavět odpočívadlo podle původních plánů, připomíná Mladá fronta dnes.
0: Areál zámek Pardubice ožije v neděli už 11. ročníkem akce Krásný dětský den aneb zámkohraní. Program pro děti i rodiče začíná ve 14 hodin a nabídne koncerty, divadlo, dílny i řadu her a soutěží. Na pódiu vystoupí kapela Mixle v Pixle se svým rock'n'rollem pro děti. Chybět nebude ani třeba pohádka Šípková růženka. Součástí programu bude i dětský svět her zaměřený na objevování zapomenutých dětských aktivit. Víc si o tom můžete přečíst v dnešním pardubickém deníku.
3: Hospodářské noviny přináší velká data s firem ohledně budoucnosti. Ochlazení na trhu práce se zatím konat nebude, zjistil největší tuzemský průzkum. Zapojilo se do něj 17 000 společností se 2 miliony zaměstnanců. Zaměstnavatelé kvůli AI zatím pracovní místa rušit nechtějí, ale očekávají od lidí, že budou umět víc. Žádaná bude hlavně technická zručnost, digitální gramotnost a kreativní myšlení ve spojení s inovativností. Kompetencí u všech profesí je ale mega učení.

0: Ledoví muži jsou snad už za námi, konečně je čas na sázení paprik a dalších teplomilných rostlin. Tak se do toho pustíme se zahradníkem Františkem Hlubockým v radioporadně. Poslouchejte už dnes krátce po 11. hodině, případně můžete psát otázky na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Je úterý 19. května, za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Noc byla bez srážek, v Pardubickém kraji obloha většinou polojasná až oblačná, na některých místech až skoro jasná, mlhy byly jenom výjimečné, nejčastější teploty mezi 4 a 7 stupni Celsia. Jaké počasí bude přes den, zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové u meteorologa Imricha Drapáka. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak jak to vidíte s dneškem, dostaneme se přes 20?
2: Dostaneme se přes 20, měl by nějakých 18 až 21 stupňů, na obloze polojasno až oblačno, teďka ráno dopoledne může být někde i skoro jasno. Přes den potom se nám na některých místech, hlavně těch odpoledních hodinách, můžou vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky a vítr slabý, promínlivý do 4 metrů za sekundu. Zostaje podmínky budou většinou dobré a biopět stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Tak to byla potěšující předpověď, jak to bude vypadat v noci a zítra?
2: Bude trošku přívat oblačnosti, takže bude oblačno až zataženo, ještě lokálně se nějaká přehánka večer může vyskytnout. 10 až 7 ty minima, můžou se nám mít ráno i vytvořit i nějaké mlhy. A zítra bude oblačno až zataženo, ráno měli vyskyt mlh a opět v odpoledních hodinách se může objevit výjimečně nějaká přehánka nebo i bouřka. Později večer potom ty srážky oblačnosti bude ubývat. Teploty zase budou o něco vyšší, 19 až 22 stupňů a v podstatě každý den se nám to vždycky o stupínek bude zvedat až do toho pátku, tam by mohlo být už nějaké 24, a čtvrtek ještě musíme počítat s nějakou přehánkou, v pátek už asi bez přehánky ani nebyly a o víkendu bychom se dostávali na nějakých 25 až možná 28 stupňů Celsia.
0: No hezky pěkně, tak děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Imrich Drapák, krásné úterý přejeme, naslyšenou.
2: Mám taky krásný den, naslyšenou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
2: Ukrývá se pod růží.
1: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
2: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
1: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
2: Pokrevní linie.
1: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
3: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
1: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
4: Zavři oči v rouku.
5: Ale, proč
4: dobré.
1: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.
6: Český rozhlas Pardubice.

Hvězdky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na středních školách v Pardubickém kraji zbývá po prvním kole přijímacích zkoušek přes 800 volných míst. Miliardovou zakázku na hlavní projekt nového brněnského nádraží vypíšou železničáři v červnu. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Švédsko 4-3 a dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v Pardubickém kraji zbývá víc než 800 volných míst. Vyplývá to z údajů školského portálu Pardubického kraje. Uchazeči se mohou hlásit nejen na učební obory, ale taky na gymnázia a maturitní obory odborných škol.
2: Volná místa jsou například na gymnáziích v Moravské Třebové a Jevíčku nebo na odborných školách v Moravské Třebové, Třemošnici, Pardubicích nebo Chrudimi. Podle krajského úřadu je skutečná nabídka ještě širší, protože ne všechny školy zveřejňují volná místa na školském portálu. Kompletní přehled je v systému DIPSY. Přihlášky do druhého kola mohou zájemci podávat do 25. května. Výsledky školy zveřejní 23. června. Nadě Kubínková, Český rozhlas.
1: Policisté upozorňují řidiče na možné dopravní komplikace v Náchodě. Kvůli stavbě okružní křižovatky u hranic s Polskem se na příjezdu do města nárazově tvoří až několik kilometrů dlouhé kolony. S potížemi musí řidiči počítat i při průjezdu městem. Podle mluvčí krajského ředitelství policie Karolíny Macháčkové je lepší se městu do poloviny června úplně vyhnout.
3: Za nejkritičtější místa považujeme kruhové objezdy. Kvůli velkému provozu je do nich velmi složité najíždět, především z bočních ulic. V mimořádných případech posíláme hlídky řídit provoz. Na dopravu dohlíží i strážníci městské policie.
1: Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tender má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři chtěli soutěž vypsat už loni. Minulá vláda ale na projekt neschválila peníze. Současná vláda s ním v rozpočtu počítá. Stavba začne nejdřív v roce 2028. Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor během jednoho zápasu nadával rozhodčím. Investigativní tým Českého rozhlasu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbalu, kde je Wolf obviněn z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, ať zjistí, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné. Wolfův advokát Filip Petráš taková obvinění odmítá. Sport. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
4: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno jsme špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tady bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně zataženo, k večeru naopak skoro jasno. Přes den se na některých místech mohou vyskytnout i přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nové nehody teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou. Kolona do Pardubic od Chrudimi je delší, počítejte tam se zdržením. A kolona se tvoří taky na silnici 35 u letiště ve Vysokém Mýtě a taky na příjezdu do Litomyšle právě ve směru od Mýta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po 8. hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice, úterý 19. května. Oprava rybníka v památníku Ležáky by měla začít za několik týdnů. Opatření bude plnit i protipovodňovou roli. Pietní území bylo zaplavené hned několikrát. Další informace se od nás dozvíte za chvíli. A k tomu muzika Damiens, Mám tě rád, taky opět Ardeček s Moravskou filharmonií a píseň Praha, Rod Stewart, Valdemar Matuška nebo Marie Rotrová. Pesí Markétkou odstartujeme tuto hodinu, tak pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno, v úterý 19. května za 4 minuty bude 8:45 a před námi je další aktuální téma. Rybník v památníku Ležáky je bez vody. Začaly tam přípravy na chystanou rekonstrukci nádrže za miliony korun. Opravy jsou nutné hlavně kvůli bezpečnosti. Už několikrát se totiž stalo, že rybník neustál nápor silných dešťů a voda památník zaplavila. Podrobnosti k tomu má reportér Josef Kopecký. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: V čem je tady hlavní problém? Proč je oprava rybníka nutná?
1: Největší komplikace způsobuje poškozená hráz, která je v jednom místě částečně natržená a rybník také nemá dostatečný přeliv. Pokud tedy dorazí nějaké výrazné srážky nebo přívalové deště, tak voda uniká ven a zaplavuje údolí, kde původní osada stála. A to už se stalo v posledních letech několikrát, jak připomíná ředitel památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík.
2: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. My máme vždycky strach z jedné věci, protože ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje. Byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
0: Říká Eduard Stehlík. Jak bude samotná obnova rybníka vypadat?
1: Stavbaři nejdřív musí rybník vyčistit a zbavit se bahna. Je potřeba odtěžit přes 3,5 tisíce metrů krychlových sedimentů. Pak se může technika dostat k samotné hrázi, kterou bude nutné přeskládat a opravit. Přibydou nové výpusti a odtokový kanál. A opravu také potřebuje kanál, který přiváděl vodu na kolo bývalého mlýna. Všechny úpravy jsou navržené tak, aby pak rybník Ležák dokázal zvládnout stoletou vodu.
0: A ještě nám řekni, kdy by měli práce začít?
1: Památník ještě vybírá dodavatele, firmy můžou nabídky podávat do konce května. Odhadované náklady jsou asi 17 milionů korun. Samotná stavba by měla začít v létě a obnova rybníka by měla být hotová příští rok na jaře.
0: Tak jsme se byli podívat u rybníka v památníku Ležáky s naším reportérem Josefem Kopeckým. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, je úterý 19. května, 9:45. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak se dozvíte, kdo tedy jedl první zmrzlinu.
1: Počasí.
0: Už to skoro bude, na zmrzlinu teploty mezi 18 a 21, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Polojasno až oblačno, teď ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den se můžou objevit na některých místech přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Vítr slabý, proměnlivý nebo klidno. Jitka Slezáková, ta je taky klidná, to je dobře, hezké ráno.
2: Krásné ráno, no já bych si místo té zmrzliny dala zelné šlíšky.
0: Dobře.
2: Tedy ne, že bych na ně měla velkou chuť, ale dám. Je musím, protože je to po 10. hodině v našem programu a je to prý skvělé jídlo ze zelí a brambor a vylepší ho ještě šéfkuchař Roman Paulus, takže dobře. To si v pochoutkách poslechněte mezi 10. a 11. Máme tam taky soutěž, věřte, nevěřte, ta bude taky o jídle, protože hrajeme o 2 stupenky na Fresh Festival na dostihovém závodišti v Pardubicích. A co bych ještě takového nabídla, aby to nebylo jenom o jídle, tak podíváme se třeba, jaké se v Pardubicích chystají novinky ohledně parkování.
0: Tak nevím, jestli potěšíme řidiče, v každém případě, ale
2: teďte
0: poslouchejte. A teď míříme až do Prahy. Jitko, díky za pozvánku, naslyšenou.
2: Krásný den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Pokračujeme zprávami, které přináší Ota Gutwirth. Hezké ráno.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. V Rosicích na Chrudimsku začala další etapa stavby přírodního parku. Obec vloni nechala zbourat schátralou požární nádrž. Na uvolněné ploše teď stavbaři pracují na tvarování nového jezera. Celá proměna části obce za 32 milionů korun by měla být hotová příští rok. Policisté upozorňují řidiče na možné dopravní komplikace v Náchodě. Kvůli stavbě okružní křižovatky u hranic s Polskem se na příjezdu do města nárazově tvoří až několik kilometrů dlouhé kolony. S potížemi musí řidiči počítat i při průjezdu městem. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem. Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, k večeru naopak skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte v Chrudimi v místní části Topol.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je úterý 19. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 7 minut bude 8:45. Tento týden v pátek začíná 15. ročník Pardubického multikulturního týdne. Co všechno přinese, tak to shrneme s našimi hosty. Jsou tady organizátorky Ivona Baklíková, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A Klára Švadlenková, hezké ráno.
2: Dobré ráno všem.
0: Tak je to i festival mnoha kultur v Pardubicích a mnoha věcí bychom mohli říct, když se tak dívám do toho programu. Je to skutečně velmi nabité, tak to můžeme vzít hezky postupně, klidně od toho slavnostního zahájení, které bude tento pátek. Jak bude vypadat?
1: Tak dobrý den ještě jednou, my se moc těšíme. Zahájení bude už druhým rokem na Třídě míru, slavnostním průvodem, a letos se nám do toho průvodu zařazují kromě romských souborů a hudebních těles také další národnosti, takže se můžou návštěvníci těšit na kolumbijské, latinskoamerické zastoupení. Budou tam lidé z Mongolska a budou tam tanečníci, hudebníci a budou tam taky ukrajinský vyšívánkový soubor a celé nám to zahájí vlastně Základní umělecká škola Pardubice Polabiny se svými bubeníky.
0: Tak se budeme těšit na pátek, to bude asi hodně slyšitelné tady v centru města, to zahájení, to nikdo nepřeslechne.
1: Doufáme.
0: Nepřehledne.
2: Určitě a lidi můžou přijít, nevím, jestli si říkala, ve 4 hodiny a bude to na hodinku, takže vlastně projdeme za tu hodinu tu Třídu míru a budou různá zastavení.
0: Je to 15. ročník, za tu dobu se i svět proměnil. Proměnil se nějaký multikulturní týden?
1: Tak my se snažíme i v rámci toho programu přinášet nejenom ty hezké kulturní a barevné pestré věci a zážitky, ale samozřejmě i ty témata, která rezonují vlastně tou společností. Takže jsme moc rádi za spolupráci s Institutem paměti národa. Budeme mít besedu s Karlem Hvíždělou, novinářem a spisovatelem. Jsme taky moc rádi za spolupráci s památníkem Zámeček, ve kterém budou jak besedy a přednášky o demokracii, tak také vlastně workshopy a dětský den, který pak bude zakončovat celý ten festival v rámci pátku 29. května. A vlastně i spousta výstav, které se v průběhu toho týdne objevují, přináší různá zajímavá témata. Takže nejenom ta zábava, ale i spoustu zajímavostí a důležitých témat.
2: Ano. Já zároveň i vidím ten festival, že to je opravdu taková směsice všeho a člověk si zažije opravdu ten festival všemi smysly, jako chuť, zrak, čich, tak i hmat, protože tam máme i sportovní den, takže určitě ten dotek s tím balónem. Takže opravdu je to pro všechny a všechny smysly budou uspokojeny.
0: Možná bychom ten sportovní den mohli trochu vypíchnout. Co si máme pod tím představit?
2: Pod sportovním dnem si určitě můžeme představit volejbalový turnaj, ale letos jsme přidali i ping-pong pro děti, takže i děti si přijdou na své, bude to takový otevřený turnaj a těšíme se na to. Já si myslím, že to bude skvělý, ale ty týmy jsou čím dál tím lepší a lepší, takže už to není jenom taková neprofesionální amatérská úroveň, ale jsou to fakt profíci.
0: Zazněly tady už i festivalové výstavy, že tam budou, tak klidně k ním můžeme něco říct.
1: Určitě ty výstavy vlastně v současné době už všechny probíhají, takže moc na ně zvou návštěvníky, kam můžete se přijít podívat, je třeba Krajský úřad sál Jana Karšpara, kde vlastně Základní umělecká škola vystavuje výstavu Sport pro všechny, sport pro mě, velmi krásný průřez zase tím sportovním tématem, který vidíme jako takové pojítko napříč všemi kulturami. A zároveň moc zvu do Institutu paměti

0: neposlední řadě zvu i do krajské knihovny, kde v současné době probíhá výstava Obrazy blízkosti, což jsou vlastně fotografie mladých ukrajinských studentů, a kterou realizovali jsme ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a s Milanem Durňákem, který se vlastně průřezově už druhým rokem věnuje mladým Ukrajincům a fotí s nimi krásné záběry. Oni sami jsou s těmi autory, je opravdu velmi pěkná výstava.
1: Tak výstavy už běží, tím pádem běží trochu i multikulturní týden, bychom mohli říct. Není to jenom ohraničené tím 22 až 29 květen, ale už je to v běhu teď.
0: Ano, je. My jsme dokonce měli několik předakcí. Ráda bych připomněla vlastně velkou akci Mít svůj sen, kterou realizuje Niko Petík, a je to vlastně jako romská kultura v mnoha podobách. A vlastně ten romský program bude i v letošním roce zastoupen v rámci festivalu. A také proběhla sociologická konference Sociokon pod záštitou Univerzity Pardubice.
1: To říká Ivona Baklíková ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Společně s ní tady Klára Švadlenková. Lákáme na multikulturní týden v Pardubicích oficiálně od 22. do 29. května. Za chvíli pokračujeme.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, povídáme si o multikulturním týdnu, který bude v Pardubicích od 22. do 29. května. V našem studiu zůstávají Klára Švadlenková a Ivona Baklíková. Určitě i spousta různých komunit se podílí na tomto festivalu. Jak to vůbec vypadá s jejich účastí?
1: Já musím říct, že ten festival je vlastně fakt unikátní v tom, kolik těch organizací se zapojilo napříč tady všemi organizacemi v Pardubicích, ale ráda bych teďka zmínila ty migrantské zastoupené, ty, které pracují s cizinci, takže máme zapojené vlastně všechny, které zde působí. Centrum na podporu integrace cizinců připravilo krásný program Mozaika kultur v úterý v Everythingu, takže určitě moc zveme, krásný komponovaný program se zastoupením mnoha národností. A Kalina, komunitní uprchlické centrum, má workshopy v sobotu. Zároveň v neděli máme meetup, můžete se přijít podívat a popovídat s lidmi, kteří mají tu zkušenost právě jako cizinci.

0: žijící tady v České republice. A máme tam také zastoupen Most Pro, který realizuje krásný program v Gočárově galerii. Bude to vlastně projekce dokumentu Jednotřídka, časozběrného dokumentu, který vlastně sleduje mladé lidi, kteří se potýkají s těmi vzdělanostními věcmi tady v rámci systému České republiky, a potom bude následovat beseda s jednotlivými pracovníky. A máme zastoupeny i ty neformální celky, právě latinskoamerickou komunitu a spolek vlastně nově vzniklý a Španělsky spolu a připravuje svoje programy. Zároveň mongolská komunita se nám zapojila do programu a mnoho dalších dílčích jedinců umělců, který potom vygradují v rámci jarmarku.
1: Ano, dostaneme se k jarmarku. To bude ten finish, závěr celého týdne v pátek 29. května. Tam budeme mít možnost procestovat celý svět za jediný den. Taky tam nás můžete pozvat.
2: Ano, určitě. Jak už jsem tady říkala na začátku, tak ochutnávat opravdu budeme všemi smysly. A tady přijde na řadu opravdu ta chuť. Můžeme se těšit na stánky z Mongolska, Arménie, pobřeží Slonoviny, Ugandy, Alžírska, Francie, Chile, Kolumbie, Brazílie, Ukrajiny. Prostě je toho opravdu spoustu, takže lidi, kteří mají rádi zahraniční kuchyni, tak si přijdou určitě na své, tak ať přijdou na oběd na Perštinské náměstí. Ale bude i doprovodný program, takže se můžeme těšit na spoustu hudebníků. Opět bude v zastoupení Mongolsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Uruguay, takže se opravdu můžete těšit, bude to bohatý program. Máme připravený i doprovodný program pro rodiče s dětmi, takže workshopy, děti se můžou nechat, nebo i dospělí samozřejmě se můžou nechat pomalovat henou, můžou si vytvořit klíčenku a myslím si, že jak malí, tak velcí, tak si přijdou na své právě v rámci jarmarku.
1: Tak to bude 29. května, jarmark na Perštinském náměstí. Těch akcí je celá řada ještě dalších. Kam můžeme odkázat posluchače, kdyby si to chtěli v klidu prostudovat, nastudovat?
0: Určitě, budeme moc rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích, samozřejmě na Facebooku a Instagramu, a zároveň ten program v kompletní podobě aktualizujeme na stránkách www.multikulturnitýden.cz. A naši partneři, ať už je to právě Gampa, Gočárova galerie, ale všechny ty ostatní, které tady už dneska zazněly, tak také sdílí ty informace o festivalu. Takže moc vás všichni zveme, přijďte si to s námi užít a opravdu přijďte zažít takovou velmi pestrou mozaiku programovou a zastoupení těch cizinců, kteří tady žijí, a těch je opravdu velké množství, protože tady na Pardubicku jich více jak skoro 12 tisíc, takže každý desátý plus minus člověk, kterého tady potkáte, má nějaký migrantský základ. A myslím si, že i ten náš festival právě napomáhá tomu, abychom se lépe poznali, aby to soužití bylo zajímavé, pestré a bezproblémové.
1: Je tady 15. ročník festivalu Mnoha kultur, neboli Multikulturní týden v Pardubicích, a našimi hosty k tomuto tématu byly Ivona Baklíková, Klára Švadlenková. Tak dámy, děkujeme, ať se to všechno vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji. Taky moc děkujeme, mějte se krásně.
0: Naschledanou.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice budou mít nové kotviště pro lodě. Někteří čeští zemědělci plánují omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Švédsko 4-3 a dnešek bude oblačný až polojasný, teploty až 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
0: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a Kostomlátkách. Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Zadržela kvůli němu 10 lidí, zatím 7 z nich je ve vazbě. Skoro 3/4 zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi zhruba 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
3: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
0: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení, vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezónu. Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy. Uvedl to gubernátor oblasti Michail Jevrajev na sociální síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dříve uvedl, že Rusko sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém v oblasti ruské metropole zemřeli 4 lidé. Rusko 5. rokem vede válku proti Ukrajině. Součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. Sport. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa 2. výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
4: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili. Nedali jsme góly, dneska nám to tam napadalo. Takže podle mě jsme zareagovali správně. No. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, k večeru naopak skoro jasno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na silnici 1/35 u letiště Vysokého Mýta a taky u Janoviček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný jarní den vám přejeme, jsou 9:04, úterý 19. května. Nabídneme vám v této hodině, kdy startuje Dobré dopoledne, jak aktuální reportáže, tak i takové ty praktické, třeba jak nám může pomoct studená sprcha, to se dozvíme z Babských rad. Zaměříme se taky na pardubickou historii, hlavně na historii Velké Pardubické. No a dozvíte se, že v našem krajském městě od 1. června otevřou placenou zónu B i lidem z okolních ulic. Řekneme vám, jak to bude fungovat. Tak dobrý den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: V tomto čase jste zvyklí na něco vtipného. Nebojte se, na Ivu Janžurovou jsme rozhodně nezapomněli na dnešní oslavenkyni. Za hodinu si pustíme takový celý její životní příběh ve zkratce. Teď si ale něco povíme o Jiřím Sovákovi. Kolovaly o něm velmi vtipné historky a my si poslechneme pár takových od Jiřího Štěpničky.
1: Jirka byl velký poživač života se vším všudy. A mimo jiného taky zajímaly ženy. A jednou přišel a říká, člověče, někde jsem slyšel, že Maďarky jsou strašně vášnivý. Tak jsem si taky jednou takhle nabalil. Ona se ti se mnou začala prát a já jsem ji potom s velkým úsilím konečně položil na lopatky, zvedl jsem ruku a řvu, vítěz! Já úplně zapomněl, co jsem jí chtěl.
2: Já vám mnohokrát děkuji.
1: Když třeba s Vlastimilem Brodským slavili sedmdesátiny, tak si mě Jiří také pozval se slovy.
2: Poslechni, Štěpňo, přijď mi udělat sováka.
1: A když jsme seděli v šatně a čekali jsme, až se dostaví další kolegové, tak se otevřeli dveře, vešel Vlastimil Brodský a jak ho sovák zahalí, tak povídá, a urna vešla.
2: A Jirka Sovák to vykládal málo kdy, ale když jsme ho k tomu tak trošku podpíchli, tak velmi rád. On vždycky říká, dítě, když se narodí, tak leží, leží, čumí, tam plynou oblaka a ono dítě kouká a za ním se ozývá takový šu, šu, šu, šu, šu, šu. Tak si říká, to je zvláštní, co to je, tak se trošku zmůže, aby se posadilo a vidí, jak ty lidi lítají sem tam, sem tam, sem tam. A začne ho to zajímat, tak se v té ohrádce takhle postaví a jen se postaví, už začne taky lítat sem tam, sem tam, sem tam. Až si unaví nohy, tak si na chvíli sedne, aby si těm nohám ulevil. No ale přece jenom trošku víc, tak si je trošku natáhne, aby to bylo lepší. V tom mu vylítnou z nosu dva holuby, tak sáhne do kapsy pro kapesník a už tu ruku nevytáhne, protože loket naráží o rakev.

0: Je 9 hodin 18 minut a řeč bude o parkování v Pardubicích. Každodenní problémy s parkováním na pardubickém Židově a v přilehlých ulicích mají od 1. června řešit změny v parkovacím systému. Obyvatelé této přetížené lokality si budou moct koupit parkovací kartu do zóny B za stejnou cenu jako rezidenti. Město zavede i zvýhodněné dlouhodobé parkování pro lidi, kteří do města pravidelně dojíždějí za prací. A více nám už řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré dopoledne přeji.
1: Hezký den.
0: Co přesně se v červnu změní?
1: Novinky se týkají lokality Židova a navazujících ulic Dašická, Luční, Nahrázy a Věry Junkové. Co se změní? Od 1. června si lidé z této oblasti budou moct koupit parkovací oprávnění do přilehlé zóny B, přestože v ní nebydlí, a to za stejných podmínek jako rezidenti uvnitř zóny. Parkovací karta na dlouhodobé stání je vyjde na 1200 korun na rok. Město tak chce ulevit místním, kteří si stěžovali na problémy s parkováním. V té nespoplatněné lokalitě totiž řidiči začali více parkovat poté, co se ve městě rozšířily placené zóny, vysvětluje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
2: Chápeme, že pro obyvatele je důležité mít možnost zaparkovat nejen v okolí svého bydliště, ale v případě potřeby i blíže centru města. A právě parkovací oprávnění jim umožní využívat zónu B až k řece Chrudimce, kde začíná.
0: Takže to znamená, když mám před barákem plno, tak můžu do sousední ulice, pokud
1: přesně
0: si
1: tak
0: koupím tu poukázku
1: takhle
0: za 1200 korun.
1: Fungovat,
0: dobře.
1: Ano.
0: A změny se budou týkat i lidí, kteří do Pardubic dojíždějí za prací. Jaké novinky pro ně město zavede?
1: Město pro ně připravilo takzvaný dojíždějící dlouhodobý tarif parkování ve vybrané části zóny B, která bude označená jako zóna B2. Řidiči si tam budou moct koupit parkování na několik měsíců nebo celý rok místo každodenního placení parkovného. Na 3 měsíce to bude stát 3000 korun, na půl roku 6000 a roční oprávnění vyjde na 10 000. Já jsem si to počítala a po odečtení víkendů a státních svátků vychází 3měsíční a půlroční tarif na zhruba 48 korun za den a roční na 40 za den. V té vyhrazené zóně budou moct dojíždějící parkovat jen v pracovní dny, a to od 6 hodin ráno do 17:30 večer, a počet parkovacích karet bude omezený, říká Hrabal.
2: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Chceme tak co nejefektivněji využít parkovací kapacity, které jsou během pracovního dne částečně volné, neboť rezidenti v této době odjíždějí za zaměstnáním.
1: Parkovací kartu zároveň získají jen lidé, kteří pracují v centru Pardubic nebo poblíž zóny B.
0: Situaci budeme jistě sledovat. Děkujeme Aně Svobodové za informace a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Pardubice.

Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady takovou zajímavost z české tiskové kanceláře. Jaderná elektrárna Temelín použila novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologii s názvem Cold Spray, která umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu, využil Temelín jako jedna z prvních jaderných elektráren na světě. Na jejím zavádění spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň. Takže takováto novinka ze světa techniky. No a teď ze světa jazyku. Co je to ostrv? Ne ostrov, ale skutečně ostrv. Já tedy opravdu netuším, ale vysvětlí nám to jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Žebřík ke zdolání hradeb při dobývání hradu v Dalimilově kronice, popravčí nástroj ve Starém zákoně, sušák na seno a obilí v běžné realitě. To vše vypadalo skoro stejně a jmenovalo se ostrva, ostrev, ostrv a někde ostropec nebo kostrbál. Vždy to byl jedlový, smrkový či borový kůl s pahýly větví a ten na sušení obilí býval zhruba 2 metry vysoký. Dole zašpičatělí a na polích stávaly ostrve se snopy zapíchnuté do země pěkně v řadách za sebou. Co se týče původu slova ostrv, mohlo se vyvinout z názvu trojzub, jak se říkalo sušáku na seno složenému ze 3 kůlů. A nebo je ze slovanského výrazu ostrý.
0: No, ale stejně jsem přesvědčená, že tohle slovo už brzy úplně vymizí z našeho slovníku. Ostrv. Ještě, že máme Dagmar Magincovou. Příště si řekneme něco o původu ruchadla.

0: Už jste možná z našeho vysílání zaslechli, že sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. ČTK to řekl ředitel regionálního muzea ve Vysoké Mýtě Jiří Junek. Sochy se vrátí na místo, pro které byly vytvořeny, i když ne přímo do původních kapliček. Tak to je taková informace. My už o ní také víme, když jsme měli přímý přenos, to bylo tuším v únoru z Králík, tak už nám to pan Kastelan říkal. No, teď už pojďme zase k něčemu praktičtějšímu. Pokud jste se doposud vyhýbali otužování, je prý nejvyšší čas to změnit. Cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, nám nabídnou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A my jdeme dál. Triumfy i překážky, které vstoupily do historie. Velká Pardubická je legendou českého sportu. Více za chvíli.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
2: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
3: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
4: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
3: A chlebíčky budou čerstvé.
4: Voňavé.
3: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
4: Budeme jim koukat pod ruce.
3: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
4: A taky ochutnávat.
3: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
5: Z Hrnchovy Vily vás pozdraví Mirek.
3: A Jitka.
0: Český Rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
6: Každý kluk sní.

0: O Velké Pardubické se říká, že je jedním z nejtěžších dostihů Evropy. Letos se poběží už 136. ročník a prakticky od samého začátku přitahuje tisíce diváků i jezdců z celého světa. Ani ne za hodinu budeme soutěžit o vstupenky na Fresh Festival na dostihovém závodišti v Pardubicích a v ceně je i vstup na dostih. Sobotní program je totiž spojen s první kvalifikací na 136. Velkou Pardubickou. Ve druhém díle našeho seriálu ale připomeneme zásadní momenty tohoto legendárního závodu. S Kateřinou Nohavovou z Pardubického dostihového spolku natáčela redaktorka Milena Potůčková.
1: Velká Pardubická, jakožto nejslavnější dostih, minimálně zdejší. Letos se poběží 136. ročník, jestli se nepletu. Tam ta historie je jaká?
2: Tady se trošku teď budeme ztrácet v číslech, protože hned v prvopočátku, kdy se začaly běhat dostihy v Pardubicích, tak hrabě Octavian Kinský chtěl uspořádat dostih, který bude podobný Velké národní v Liverpool. Nicméně ta jeho myšlenka se podařila zrealizovat až zhruba o 20 let později. A konkrétně v listopadu 1874 se běžel první ročník Velké Pardubické. Jedinou pauzu, kterou tato dlouhá série Velkých Pardubických měla, tak bylo období obou světových válek a v roce 1968, a to kvůli politickým událostem tehdejšího roku. Jinak ta tradice nepřetržitá je vlastně až dodnes. A proto se letos běží 136. ročník.
1: I v covidu se běželo?
2: I v covidu se nám podařilo Velkou Pardubickou uspořádat. Bohužel to bylo před prázdnými tribunami, ale povedlo se to. A byla to poslední velká akce roku 2020.
1: Vypadala v roce 1874 nebo v tom minulém století zkrátka, možná se nemusíme upínat jenom k tomu prvnímu roku, stejně jako vypadá dnes, co se týká třeba vzdálenosti, co se týká překážek.
2: Co se týká vzdálenosti Velké Pardubické, tak ta je plus minus stejná od toho prvopočátku, ale závodiště a překážky se samozřejmě v průběhu času proměňovaly. Tak jak ty překážky známe dneska, tak nemůžeme říct, že přesně takové byly v roce 1874.
1: Asi nejznámější a nejdiskutovanější je taxis. Ten se vlastně mění často relativně kvůli bezpečnosti.
2: Taxisův příkop je v kurzu Velké Pardubické zařazen úplně od začátku. Říkalo se mu Velký příkop nebo tribunní skok. Posléze podle jedné legendy byl pojmenován po hraběti Turntaxisovi. Těmi velkými změnami prochází především v posledních zhruba 30 letech. První velké změny prošly v roce 1993 a ty úplně poslední v roce 2021. Ty parametry toho skoku zůstávají prakticky podobné. On ten skok je pořád stejně vysoký, stejně široký, ale upravuje se tvar toho zadního příkopu, aby nebyl tak příkrý, aby pokud koníkovi ten skok příliš nevyšel, tak aby měl ještě příležitost se na ty nohy postavit, abychom se pokusili co nejvíce eliminovat riziko nějakého vážnějšího zranění.
1: A děje se to v praxi? Je tam těch nehod méně?
2: Ono nikdy úplně pádům nezabráníte a netýká se to jenom taxisova příkopu, ale týká se to prakticky všech překážek, ale těch posledních pár let, co zatím máme možnost sledovat, tak to vypadá, že tohle opatření zafungovalo a že to opravdu zvýšení bezpečnosti pomáhá.
1: Je ještě nějaká překážka, která přibyla v těch posledních dekádách třeba, která tam na začátku vůbec nebyla a tím, jak se ten dostihový sport vyvíjí, tak bylo na čase a adekvátní zařadit.
2: Když budeme mluvit o nějakých výraznějších změnách, tak zmíním asi vodní příkopy, které až do 90. let minulého století byly skutečně takové, že se přeskakoval zdejší potok. V 90. letech došlo k úpravě těch vodních příkopů. Dneska tam jsou takové, řekněme, bazénky, opět vybaveny bezpečnostními prvky, abychom se pokusili zabránit zranění koní.
0: A u Velké Pardubické se zastavíme i zítra. Pro jezdce je vítězství v tomto dostihu cennější než jiné triumfy.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice od 1. června rozšíří možnosti parkování pro lidi, kteří bydlí v okolí zóny placeného stání. Distributor EGD žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Pardubičtí basketbalisté prohrávají v semifinále s Brnem 0-2 a dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Lidé v Pardubicích, kteří bydlí u lokality na Drážce, si od 1. června můžou koupit parkovací kartu pro dlouhodobé stání v placené zóně B. Týká se to obyvatel Židova a přilehlých ulic Dašická, Luční, Nahrázy a Věryunkové. Město tak chce ulevit místním, kteří po rozšíření placených zón od Štrosovy ulice směrem na východ přišli o volná parkovací místa, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Další novinkou je zavedení takzvaného dlouhodobého návštěvnického parkování, a to v podzóně B2. Toto opatření cílí především na lidi, kteří do Pardubic pravidelně dojíždějí za prací, si budou moci zakoupit zvýhodněný tarif, a to za 3000 korun na 90 dní, 6000 korun na 180 dní nebo 10000 korun na 365 dní.
2: Investor chce v Podhořanech na Chrudimsku postavit centrum na vývoj letadel. Přímo na podhořanském letišti ho připravuje výrobce kluzáků z Kutné Hory. Technické středisko bude tvořit dvoupatrový hangár s montážní linkou. Firma už získala stavební povolení. Základní umělecká škola Svitavy se tento týden zapojuje do 10. ročníku celorepublikové kulturní události ZUŠ Open. V pondělí se žáci představili v Ottendorferově knihovně. Dnes zahrají v parku na náměstí v Březové nad Svitavou. Hlavní program škola naplánovala na středu a čtvrtek.
4: Ve středu začnou vystoupení v 10 hodin na náměstí Míru klavírním preludiem a pak se budou střídat mladí muzikanti se skladbami na různé hudební nástroje. Program vyvrcholí v 15 hodin představením sboru základní umělecké školy. Ve čtvrtek bude znít náměstím dechovka a odpoledne vystoupí komorní dechovka. Soubor. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a jižní polovině Moravy. Sport. Pardubičtí basketbalisté prohráli druhý domácí semifinálový zápas play-off. Brnu podlehli na své palubovce znovu o 3 body 89-92. Východočeši nedokázali zvítězit ani přesto, že po polovině zápasu vedli výrazným rozdílem. Pokračuje pardubický basketbalista Luboš Kovář.
5: Zase prostě vedeme o 10-12 bodů ve třetí čtvrtině, zase si to necháme utéct, bohužel. Jinak zápas dobrý, ale zbytečný chyby v obraně, kdy Olisna necháme třikrát samotného na trojce, víme, že on dokáže střílet, já nevím, z 8-9 metrů a stejně ho necháme a on z toho dává trojky, chytne se a potom to je pro ně jednodušší. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo k večeru, ale i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nemáme. S prací na silnici, ale počítejte na silnici 1/43 u Březové nad Svitavou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Bojím se přestat, to říká herečka Iva Janžurová, která téměř denodenně stále vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech. Zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. Právě dnes slaví ikona českého filmu i divadla 85. narozeniny. A tak jí bude patřit i naše reportáž v této hodině. Užijeme si to společně.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin? Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně. V jejímž angažmá je od roku 1987. Z reportáže Tomáše Malečka se dozvíme víc.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernardové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
7: Zavři oči v rouku.
8: Ale vynikala to.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
9: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě.
10: Děkujeme.
4: Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
11: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
11: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
11: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, věděli, to hrajeme v sobotu, večera věděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Pojďte s námi na skok do Moravské Třebové. Například opravuje se tam muzeum, ale pořád je tam ještě stavební ruch. Kulturní služby města společně s odbornou firmou finišují s instalací nových expozic. Neorenesanční budova se tak vrací ke svému původnímu poslání. Po letech bude sloužit výhradně muzejním účelům, pro které ji nechal postavit moravsko-třebovský mecenáš Ludvík Holzmeister. Jak přípravy vypadají přímo na místě, zjistila reportérka Věra Pavlasová. Při prohlídce zatím ještě zcela dokončených expozic.
1: Tak tady vidíte, že už finišujeme. Všude v muzeu se dodělávají expozice, takže proto jsem vás vedla sem do baru, kde je ještě relativně klid.
2: Marie Blašková, ředitelka městských kulturních služeb. Mě tady zaujaly ani ne barové pulty, ale spíš ta mapa.
1: To je historická mapa Moravské Třebové. I tenhle bar se nám krásně napojuje na celou expozici.
2: A my už jsme se dostali do jedné z nejtmavějších místností, která bude tady v tom muzeu pro návštěvníky přístupná. Proč je tak tmavá?
1: Protože tady v prostorách pod pyramidou odpočívá naše mumie Hereret, ale zároveň už tady ve vedlejší místnosti vidíte obří dvoumetrové letkové slunce, skaraby a celé se nám to prozáří.
2: Když se tady rozhlednu, je tady hodně práce, vy chcete slavnostně otevřít už 6. června, stihnete to?
1: Rozhodně ano.
2: Manažerka projektu Dita Němcová.
3: Na tomhle typu expozic toho největšího množství práce bývá v těch finálních fázích. Aktuálně finišujeme ty hrubé práce a pak chlapi tady jsou od rána do večera. Nebývá problém s tím, aby se ty detaily a ty koncové činnosti dotáhly v rámci pár dnů. Takže počítáme a doufáme s tím, že všechno bude probíhat relativně hladce.
2: S čím tady máte největší problém?
3: Chvilkama čas, chvilkama kapacity. Pracujeme tady se subdodavateli, takže i vůbec ta koordinace těch činností, funguje tady více subjektů, ale v rámci toho, co já tady teďka trávím poměrně dost času, de facto každý den a dívám se, chlapi se jsou schopni domluvit, nějaké zásadní problémy, musím zaklepat, tady nejsou.
2: Vy jste tady v tom muzeu, než se začalo obnovovat, nikdy nebyla. Co vás tady nejvíc zaujalo?
3: Celkově ta architektura, ta budova je nádherná, i ten okolní park, takže jenom člověk, když vstoupí do toho velkého foaje, tak se nadechne a nestačí se divit. Je to krásný prostor.
2: Která část expozice bude podle vás, kromě tady toho prostoru, kde bude princezna Hereret lákat návštěvníky nejvíc?
1: Mému srdci je třeba nejblíž Japonsko. Tady se cítím úplně skvěle.
2: Marie Blašková.
1: Jsou to nejen úžasné vystavené předměty, ale hlavně celá ta atmosféra v růžové barvě, to je prostě nádhera.
2: Součástí obnoveného muzea bude i nová edukační místnost. Vše městské kulturní služby zprovozní 6. června. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
5: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Za 3 minuty už bude 10:30, čeká nás soutěž, věřte, nevěřte, ale ještě něco málo dobrého by to chtělo do žaludku. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od paní Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát ho podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše během speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně, jak vám to tady pokaždé říkáme, je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. A já je vyjmenuju: Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, právě Roman Paulus, Josef Maršálek, no a Romana, toho uslyšíme teď.
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle. A přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou. A v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Že zmí se teď navál a budeme vyvalovat
1: váleček. Z něho si nakrájem porce. Uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrajíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Dáme. Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde

0: Já to trošku opepřím. Ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Chuť je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Pak je to moc dobrý.
2: Roman Paulus si původní recept na zelné šlíšky vylepšil o brambory a celý recept i ten původní od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrála hlavní cenu od Poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Můžete se podívat, porovnat, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 měli nejvíc rádi naši posluchači. Půjde o kozičkový dezert, který nám připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Věříme, že i Karel Gott přinesl dobrou náladu k vám domů. A teď tady máme soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: A soutěžíme o dvě vstupenky na gastronomický Eliman Fresh Festival, který se bude konat v sobotu 23. a v neděli 24. května, to znamená teď v tomto týdnu na pardubickém dostihovém závodišti. Navíc, jak jsem říkala, ten sobotní program je spojený s pohárem Slavia pojišťovny s první kvalifikací na 136. velkou pardubickou, přičemž ta zakoupená festivalová vstupenka platí zároveň jako lístek na dostihy. Takže ty vstupenky tady máme pro jednoho z vás a říkám kuře z lesa dneska. Co si pod tím pojmem představíte? Kuře z lesa. Je to trumpská přezdívka, věřte, nevěřte. Kuře z lesa říkají Trumpové mladému divokému králíkovi. Já v tom tedy nevidím žádnou souvislost, prostě mladý králík je podle nich kuře z lesa. Možná některý z Trumpů posluchačů nám to teď potvrdí nebo taky vyvrátí. Uvidíme. Telefon k nám do studia 726 46 48 48 a první volající už je teď v éteru. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Martin, Pardubice.
0: Dobrý den.
2: Tak já tomu nebudu věřit.
0: Kuře z lesa, nemyslíte si, že by to byla trumpská přezdívka, už vůbec ne mladý divoký králík?
2: Myslím si, že ne, no. Já myslím, že to je houba sírovec.
0: Jo, takhle. Takže vy na to jdete úplně z jiné stránky, tak děkujeme za váš tip, Martine, a pohodový den přeju. Naschledanou. Další z posluchačů v tuto chvíli na telefonu, taky přeju dobrý den.
3: Taky krásný den přeju. Já vám nevěřím. Já si myslím, že to je houba.
0: Vy máte takový velmi sympatický hlas, úplně rozhlasový.
3: Děkuju.
0: Kdo volá, jestli se můžu zeptat?
3: Andrea.
0: Andreo, odkud?
3: Z Pardubic.
0: Tak já jenom si to tady poznamenávám, aby bylo jasno. Tak taky nevěříte tomu, ono to může být to i to, že jo, to se nevyvrací v naší soutěži.
3: Já si myslím, že je to houba.
0: Že je to houba. A jaká? Taky Martin říkal sírovec. Věděla byste, jak vypadá sírovec? Proč by to bylo kuře z lesa?
3: No je žlutá, že jo?
0: Takže byste se k tomu připojila, že by to
3: určitě
0: mohlo být kuře z lesa. Dobře, děkuji i za váš tip. Pohodový den, naschledanou.
3: Taky, mějte se moc krásně.
0: Vy také. A ještě tady máme třetího volajícího. Dobrý den.
4: Dobrý den, Láďa Česká Třebová. Já bych souhlasil s Martinem, je to houba.
0: Je to houba, takhle jste mě to teda vyvrátili, toho králíka, mladého, divokého. Já si za ním ale stojím stále, protože ono někdy v té naší soutěži tam může být něco takového podezřelého, ale vy zůstáváte u houby, u sírovce, když už jsme tedy u těch hub. Chodíte rád, Vláďo?
4: Ano.
0: Vy tam v okolí České Třebové. Už jste někdy jedl sírovec?
4: Nejedl, ale vím, že je žlutej.
0: Víte, že je žlutej, takže vám to evokovalo to kuře, nebo jste se nechal inspirovat Martinem?
4: Martinem.
0: Ano, ano. Tak Martin napověděl, teď jde o to, jestli dobře nebo špatně. Děkujeme moc za ten úvod, naschledanou, zdravím do Třebové. Dáme si Naďu Urbánkovou Prázdný expres a mezi tím můžete psát na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Kuře z lesa, Trumpové, tak říkají mladému divokému králíkovi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kůře z lesa, co by to tak mohlo být? Plockovi nám píšou, třeba je to pokrm, který se uvaří v kotlíku na ohni. Budu věřit, Hanka. Paní posluchačka Majka z Atlantiku slunečného se nám hlásí. No vy se máte z Fuerteventury, tak správně to říkám. A to nám nevěří. No ale jsou tady lidé, třeba takový Ondra, je to hra, píše, já vám to věřím, proč by to nemohl být mladý králík takhle v kotlíku udělaný. Co říkáš, Františku? František už je ve studiu. František Hlubocký.
1: No, tak já sice vím, o co jde, ale jako klidně malý králík, nic proti tomu bych neměl. I v tom kotlíku. Myslím si, že i ten pokrm, o kterým jsi mluvila, o tom kuřeti z lesa, že by se také v kotlíku dal udělat, ale vím o tom, že je to houba.
0: Přesně tak, měli jste pravdu. A já jsem si myslela, že vás zmatu a že tolik z vás nebude znát sírovec žluto-oranžový. A já jsem na to přišla, na tohle téma zrovna včera, když jsme se procházeli podél takové krásné přírodní krajiny, která je u slepých ramen Labe v Hradci Králové u letiště. A byl tam na takovém velkém pařezu dubovém, svítil nám přímo do očí a byl přesně v té konzistenci ještě mladý, kdy se sbírá měkký a kdy se z toho dají udělat řízky. Ale pozor, je nutné povařit, jsem se dočetla, kvůli tomu, aby to nedělalo nějaké zažívací problémy, tak aspoň těch 10 minut povařit. I třeba v mléce osoleném.
1: I v mléce,
0: ano,
1: vidíš to.
0: Ano, takže to jsem udělala. Podle umělé inteligence jsem se řídila tentokrát. No a potom jsem to obalila jako řízky.
1: No, ideál.
0: A fakt to bylo dobré teda. Takže poprvé jsem jedla sírovec.
1: Já jsem ho viděl, nesebrali jsme ho, no to bylo tenkrát zrovna v takové chráněné krajině, že jo, takže mě to zaujalo, ptal jsem se vůbec, co jsme to našli, už je to nějaký čas, tak jsem se tohle dozvěděl, proto jsem to dneska věděl, protože jsem se ptal zkušeného houbaře tenkrát.
0: Věděl si to jako mnoho našich dalších posluchačů a teď tím pádem můžeme vylosovat jednoho z vás, tak já zase tě poprosím,
1: já zase někoho takhle hezky zprostředka vytáhnu.
0: Tam a já se podívám, kdo to je. A je to posluchačka Andrea, která nám telefonovala tuším hned jako druhá. Martin tento odstartoval, tomu teda můžete poděkovat za to, za ten sírovec. No a jestli máte nějaké zkušenosti se sírovcem, zkoušeli jste ho zpracovávat ještě i jiným způsobem než na řízky, anebo už jste letos našli, tak nám dejte vědět. Ale hlavně pište dotazy na Františka Hlubockého, protože ten bude naším hostem v radioporadně už za pár minut.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na středních školách v Pardubickém kraji zbývá po prvním kole přijímacích zkoušek přes 800 volných míst. Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně je už téměř celá vypuštěná. Tento týden začne její čištění. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Obsahuje podle něj řadu problémů. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v Pardubickém kraji zbývá víc než 800 volných míst. Vyplývá to z údajů školského portálu Pardubického kraje. Uchazeči se mohou hlásit nejen na učební obory, ale taky na gymnázia a maturitní obory odborných škol.
3: Volná místa jsou například na gymnáziích v Moravské Třebové a Jevíčku nebo na odborných školách v Moravské Třebové, Třemošnici, Pardubicích nebo Chrudimi. Podle krajského úřadu je skutečná nabídka ještě širší, protože ne všechny školy zveřejňují volná místa na školském portálu. Kompletní přehled je v systému DIPSY. Přihlášky do druhého kola mohou zájemci podávat do 25. května. Výsledky školy zveřejní 23. června. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly s více než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. To Ukrajina označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, k večeru skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor, v okolí Sezemic stále pokračuje výstavba obchvatu a některé vedlejší silnice jsou mimo provoz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A Otaku Tvěrta už střídá náš další rozhlasový spolupracovník František Hlubocký. Ještě jednou vítej, Františku. František má dneska narozeniny, tak zpívat nebudu teda, ale Františku, všechno nej, vypadáš úžasně. No a už se na nás tady valí taky další dotazy od posluchačů, fotografie takových nepříliš vzhledných rajčat a podobně. Tak budeme pracovat.
6: Budeme raději pracovat, to nás drží při životě a zahání práce, zahání jich.
0: komory. A nedávno jsem četl, že řekl to i pan Čapek, že hrabání se v zemi na zahradě udržuje svěží mysl a prodlužuje život.
5: Proto vypadáš minimálně o 10 let mladší.
0: Děkuju.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Tak, už jsme konečně tady, abychom zahájili naše zahradničení s Františkem Hlubockým. Tak ještě jednou vítej, Františku.
2: Děkuju.
1: Popovídali jsme si o tom, že v Telči je nádherně, můžeš dát tip na výlet.
2: No úžasná, teda, jestli někdo má rád krásné památky, no něco tak krásného se zase hned tak nevidí. Ona je ta Telč, byla já nevím, asi 3 roky zavřená, takže to je všecko, se to třpítí naleštěný, no, několik okruhů, kde se dá, a typ zámku jsem neviděl, a k tomu nádherné atrium tam udělali zahradníci, se malinko vyřádili, jednoduché, velice vkusné, tak mohu doporučit, no a renesanční všechny ty štíty, celé náměstí. Nádhera, to se hned, to je pohádková kulisa.
1: No, myslím, že jsem nikdy na tom zámku nebyla v Telči, tak...
2: No, my jsme byli před mnoha lety, no to se nedá srovnat. Já mám pocit, že to bylo ještě za Husáka, jak se říká.
1: Tam se hrabe Bittner. No. Přijďte tam letos a budete nadšení.
2: Tak,
1: že?
2: Jasně.
1: Tak, máme tady šeřík, krásně nám voní do toho našeho vysílání. To už jsou poslední záchvěvy, ale...
2: Poslední z šeříku, posledně jsme o něm mluvili, není příliš známý, to je ten Majerův. Ta syringa Majerí, o které jsem mluvil, že se vejde právě do malých zahrádek, klidně živé ploty, on, když ho necháte volně růst, doroste tak do těch 2 metrů sám, roste spíš do šířky, ale velice snadno se dá stříhat, dobře snáší ten řez a krásně kvete, protože jinak šeříky už touhle dobou spějí a tohle už je...
1: Už jsou po odkvětu, takže by se mohli ostříhat.
2: No, ano, přesně, a to jsem se chtěl dostat, že šeříky teď hned jakmile odkvetou řezat, jakkoliv chceme, to je pravda, oni si vytvoří na pupenech, na koncových pupenech poupata na příští rok. Když to uděláme později, už se to nestane. Mm-hmm.
1: To samé rododendrony i azalky?
2: No, tak roďáky, azalky taky ideál, když odkvetou, tak zkracovat, anebo jenom vylámat, hlavně nenechávat ty semeníky. Dobře se to vylamují, ty trsy těch odkvetlých květů.
1: Mm-hmm. No je fakt, že to jaro je takové zvláštní letos, když jsme byli ve Slatiňanech na zámku, tak pan Kastela nám říkal, že hortenzie hodně pomrzly. Mě taky na zahradce z jedné části, že to bylo takové ta rána studená. Je už konečně čas na to začít letnit i pokojovky. Už dneska bylo asi 5 stupňů.
2: No, nevím, nemám to správné reumatické koleno.
1: Abych to poznal.
2: Abych to poznal. Já vždycky věřím to, co říkají v rozhlase v 7:45 z Hradce.
1: Že jo, z Českého hydrometeorologického ústavu, ano.
2: Ale jako musím pochválit, že všichni zahradníci neustále sledují počasí a že tam říkají pravdu, alespoň tady pro to Pardubicko velice šikovně, velice dobře.
1: Že se to většinou
2: tak
1: strefí.
2: Já myslím, že takhle, teď už se k tomu vrátím, protože se opět netrpělivě dneska ráno, myslím si, že už také můžeme stěhovat kytičky a všecko ven, že už ta rána budou ještě teplejší, dny budou teplé skoro možná až moc, ale co se dá dělat, to tady patří, ale chci říct takhle, když už ta země, jsou ta rána třeba 8 stupňů plus vzduch, ale předtím byl teplý den, tak ta zem značí, že se ohřála aspoň na těch zase 8-10 stupňů a do rána ta zem má stabilitu teplnou, to vydrží, takže ta výsadba paprik, rajčat, ale i výsevy, přímé výsevy, třeba okurek, cukéta, tykví, že už lze dělat.
1: Ideální čas. A my si za chvíli řekneme, kdy, jestli ráno nebo večer, určitě ne v pravé poledne, aby se nám to nespálilo. A možná lepší i za deště. Zítra má být trošku pod mrakem, tedy pokud ta předpověď se ještě nezmění, je to asi lepší. A
2: tak když chceme stěhovat nebo cokoliv, tedy tak je ideální za podmračeného deštivého dne. Ale jak už vždy říkám, v zimě nebo v předjaří proti zimě, bílá textilie netkaná, což je úžasný vynález, který chrání i před takovou tou moc velkou zimou nebo moc velkým ohříváním, tak teď nás bude chránit zase právě před ostrými slunečními paprsky, protože cokoliv bylo doposavat schováno, ať pod fólií nebo pod sklem nebo za oknem, je schoulostivělé, není schopno přijmout ty sluneční paprsky a zbělelo by nám a pak bych měl spoustu dotazů, co to je za chorobu a ona je to sluneční spála. Takže buď do stínu, anebo ideální
1: podstu,
2: překryt, ale na takový aspoň týden, 10 dní.
1: Než to dáme do země.
2: I když to už dáme do země.
1: Jo, takhle.
2: Tak styl je třeba 5x10 metrů, to je na hodně dlouhý záhon.
1: Mm-hmm, dobře. Tak, no. Tak jo, máme tady už první obrázky, první fotky, nevypadají moc dobře ta rajčata, tak se na ně podíváme s odborníkem za chvíli.

0: Posloucháte radioporadnu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Je tady zahradník František Hlubocký a můžete už dávat dotazy, které jsou teď velmi aktuální. Píše nám na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz paní posluchačka Irena. Pane Hlubocký, moc vás prosím, poraďte. Co se mi stalo se sazenicemi rajčat? V korunce rostliny jsou vrchní listy zkroucené až stočené do kuličky. Nevím si s tím rady, škůdce tam nevidím. Rostlinky začínají vyrážet v paždí listů nové výhonky. Přijde mi to, jako by rostlina nemohla růst dál, tak si takto pomáhá. František viděl fotografii.
1: Viděl fotografii a vůbec se mi ta fotografie nelíbí, protože myslím si, že tam bude virus. Virus bronzovitosti se to říká, ale že to je virová choroba nějaká, která je v žádném případě není léčitelná. Takže nemůžu říct nic lepšího nebo správnějšího, než vyházet a vyházet do popelnice, ani nedávat do kompostu, protože virové choroby jsou nevyspytatelné, přenáší je mšice. Nikdo neví, jestli pořádně zase v tom kompostě se rozloží a zmizí. Snad jo, ale jako rozhodně nenechávat na záhonu a i ty zdravé části, no já vím o tom, ta choroba se tady teď vyskytuje už po několik let, se s tím setkáváme, že někdo říkal, já jsem to uříz ten vršek a obrazili a bylo to dobrý, ale stejně sousedka zrovna zaplo, tak jsem to i sledoval.
0: Jak to vypadá, jak se to vyvíjí?
1: No nic moc ty její rostliny stejně neudělali a zase, i když ten lísteček na tom novém výhonku je zelený, hladký, není jistota, jestli tam ta viroza není a tu totiž roznášejí mšice, která, že pro té okřídlená generace, to jsou ty matky, které přelétají, ona tuhle cucne, tamhle cucne, ale na tom sousáčku je roznáší právě zase na zdravé rostliny, takže se může stát, že
0: celý záhon
1: nebo rostliny zdravé, které jsme vysázeli, se to u nich objeví i během vegetace.
0: Takže tuhle nezachraňovat raději
1: nezachraňovat a radši vůbec ani bych ty květináčky nepoužil, protože u virů se nikdy neví, co se stane. Takže novou sadbu na jiné místo, ne kde to bylo.
0: Jsou i podobné choroby na paprikách, na okurkách, jako je u těch rajčat, tady to konkrétně?
1: Takhle špatná ne. Jsou tam, má to svoje choroby, ale spíš papriky na tu virozu nějak zvlášť netrpí. Tam trpí zase, a to si řekneme v létě, tam jsou malinkatí roztočíci, tudíž se jim říká roztočík, který způsobuje takové to skroucení lístečku a ne pěkné plody a tak, ale tomu se dá bránit, když se na to přijde zase, když už jsme teda u té ochrany,
0: ano.
1: Sledovat nejmíň jednou, aspoň když ne dvakrát, kdykoliv jdu zalévat nebo tady jdu do zahrádky, tak prohlížet hlavně vrcholové části, mladé listy, mladé vrchy, na nich se nejčastěji nacházejí mšice, protože zase druhý případ teď z jara touhle dobou je častý, že rajčata, ty srdéčkové nebo ty horní listky tak jako svínují, ale nahoru a jsou takové jenom jakoby do lžičky a jsou takové jenom
0: skroucené,
1: ale jsou přesně ploché, tak jak mají být a to je způsobené mšicemi a tam stačí teda postřik proti mšicím pořádně do těch středů se dostat.
0: A tam ty mšice odhalíme, tam to vidíme.
1: No, někdy nejsou ani potvory vidět, oni jsou menkaty, většinou takhle zase doletí ta matka, která je větší, má křídelka a ty larvičky, které se vylíhnou z vajíček, ty mi v prvopočátku nevidíme. Mšice má tři stádia. Z vajíčka se vylíhne taková malinkatá larvička, z té se pak stane ten, jak bych to řekl, poloviční dospělec, prostě mladá generace, která nemá křídelka, to jsou třeba na růžích ty dobře viditelné,
0: ano, ty jsou vidět dobře,
1: které tam lézou, ale z ní se zase nakonec ještě musí stát ta matka, která teda při té přeměně jí narostou křídla a pak už teda roznáší dětičky po celém světě.
0: Tak dobře, mšice bychom měli, za chvíli se vrhneme na slimáky a samozřejmě bereme vaše dotazy, které přibývají, buď to na mailu, anebo zavolejte 726 46 48 48, ještě máme dva vstupy, ano.
1: Tak to je dobře.
2: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. Pradhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady několik dotazů. Petr z Hlinska například píše, že má odkvetlé záhony, ale vůbec ani není fotka, nic, takže my nevíme, jestli ostříhat a jak hodně. Takže prosíme, pane Petře, když tak nám to ještě upřesněte, protože ale tady opravdu nic není.
1: Já to vemu všeobecně. Samozřejmě cokoliv odkvetlo, tak se ta odkvetlá květenství na rostlinách nenechávají, pakliže nechceme semena. Protože ten odkvetlý květ začne vytvářet semena a ta vysilují. A to nám právě zase bere sílu té rostlině na zakládání květu pro příští rok, protože mnohé teď kvetou, ale už si připravují zase jaro, takže ta semena, to ne, to ne.
0: I ty tulipány možná, jestli má na mysli.
1: Tak tulipány nechává zase všechny cibuloviny, všechny rostliny po odkvětu, dokud chtějí být zelené, tak nechat. Ne, jako, protože chci mít pořádek, ostříhat nůžkama listy od narcisu. Dokud jsou zelené, nechávat, ale jakmile už začnou žloutnout, tak pak teoreticky tulipány vyjmou, nebo můžeme klidně u země už tu usychající nať ustřihnout.
0: Rožkovi ze zahradnictví z jelení posílají krásné květy rododendronu a zalek pro tebe k narozeninám.
1: Děkuju. Rád
0: fotka.
1: Vzpomínám na Rožkovo zahradnictví na Horním Jelením, vyhlášené azalkami, kaméliemi a vřesy nebo prostě těma vřesovištníma rostlinama. To je všechno jedna rodina.
0: Byl tady dotaz na rebarboru a protože to je aktuální, tak bychom mohli ještě zopakovat ve vysílání. Paní se ptala, jak ji sklízet, aby tu rostlinu příliš neoslabila.
1: A takhle, sklízí se vždycky jenom takové ty spodní listy, ty starší, aby měla ta lodyha, aby byla vyzrálá, nebo ten řapík. Šikovná ruka, když ho tak jakoby pěkně šikovně odkloní, tak ho vylomí úplně celý od toho kmene, který je pod zemí. Když si to netroufneme, abychom nepoškodili tu matku, tak těsně nad zemí uříznout. A vždycky sklízet jenom několik listů, ty mladé listy a tak tam nechávat, protože ty zase dávají rostlině sílu, aby mohla vytvářet ty listy další, a nebo dělají zásobní látky do kořene, z kterého příští rok zase bude růst.
0: A teď vzpomínám na paní Pavlu, která tady byla na dni otevřených dveří a přinesla nám rebarborovou buchtu. No ta byla výborná.
1: To je dobrota.
0: Je to dobrota. Je to taková ta správná kyselinka, vynikající.
1: A šikovný ruce ještě k tomu jsou potřeba.
0: No vidíš, tak ke slimákům, ale ano, dostaneme se ještě ke slimákům, ano, a pan Petr ještě doplňuje, omlouvá se za překlep. Mahon bylo správně, ne záhon, ale mahon.
1: Mahon. Ale no tak, mahon je krásný, no, on je krásný, když kvete, a pak je krásný ještě, jestli je ta rostlinka už taková, nebo dřevina, to na to není bylina, ten keřík, jestli už je pil, takový pevnější, starší, tak já bych si tam nechal i dozrát ty bobule, protože on je nádherný v květu, jdou na něj čmeláci. Žlutě kvetoucí, a když jsou na něm čmeláci, tak to je něco úžasného. Pruhování, a pak zase tam na něm se vytvářejí takové modré borůvky, doslova bobule, kterými se tedy, oni nejsou přes příliš zdravé, ale ani nijak jedovaté, kterými se kdysi pančovalo a oba barvovalo víno anebo některé věci, protože dávají krásné barvivo, ale milují to ptáci ve většině případů, tak tam bych to nechal, jestli to není nutno, anebo když chceme zkrátit, můžeme v klidu po odkvětu třeba ty větve zkrátit, aby nám nepřekážely.
0: Skvělé, tak jsme upřesnili. Jeden bílý květ bychom tady měli a opět můžete telefonovat.

0: František Hlubocký stále odpovídá na dotazy našich posluchačů. Před chvílí paní Milena, tady jsme rozebírali hrušně, ale to zase
1: ale
0: třeba někdy příště.
1: Pro všechny.
0: Ano, a jenom doplnění k té rebarboře. Tady píše paní Petra, že by jí zajímalo, jak s tím květem, silný stvol s květem, protože to jsme ještě nedopověděli, říkali jsme to paní mimo éter, jestli vyříznout nebo nechat, tak jenom v rychlosti.
1: Já bych víceméně, když jsou někdy na tom stvolu jsou listy, takhle nahoru, tak bych ucvak po odkvětu to květenství, jenom aby se netvořila semena a ten stvol nechal dál stát. Ty listy budou pomáhat asimilaci. Mm-hmm. A když ten stvol uschne, zežloutne si sama, to musíme nechat o tom rozhodnout rebarboru, tak ho pak samozřejmě vystřihnout, anebo kdyby vám tam vadil, tak ho vstřihněte nebo uřízněte a nechte tam třeba tak těch 10 cm nad zemí, aby to mělo právě z čeho zaschnou, zatáhnou.
0: Ano, ale květ si můžeme užít a pak
1: květ,
0: to
1: a pak bych ho ustřihl a stvol bych nechal stát, tak. Až si rebarbora řekne sama, že ho nechce.
0: Paní Míla nám tady už posílá jahůdky, ona už má malé jahůdky, červené. No, to snad není
1: to
0: možné.
1: To koupila v hypermarketu.
0: No nemá to tady na záhonu.
1: Ne, já si dělal legraci, tak má nějakou, a to jsou normální jahůdky, nebo
0: ne,
1: ty
0: malé? Ne, takové malé.
1: Ty malinkaté, no, tak to bylo některá z těch speciálních odrůd na sluníčku. A oni se jahůdky dají na záhonku velice dobře přirychlovat. Protože to stačí si na dně udělat takový tunílek z folie nebo z něčeho a dávat ho tam. A udělat ty malinkatý skleníček a pak už za celé leto můžou být bez něj.
0: A pak může se posílat fotka taková.
1: No, pak se může posílat taková fotka.
0: Františku Slimáci, to je naše poslední téma. A jak nám zapršelo, tak se rozmohli. A nejenom ti klasičtí, ale i ti s těmi domečky.
1: A s těmi domečky a ty jsou ještě drzejší.
0: Úplně obalenou hortenzí.
1: No, na hortenzí, ale našel jsem ho třeba nejméně dvoumetrová výška na větvi na ořechu, na stromě. On si tam les, nevím, co tam hledal, ale vylez až tam, no co mě pohněvalo tedy.
0: Tak co s tím, ale abychom se, nedávali takhle, jet do záhonu?
1: V každém případě je nutno se tomu bránit. Takové to chytání, vynášení za plot, že jo, někde na pole.
0: To dělám já.
1: Někdy jsou i takový ty slimáci, kteří hlemeždí, hlavně domečkovi, lítací, oni najednou lítají takhle přes plot. Takže ne, tak v každém případě jsou k dostání teďka přípravky proti slimákům, už několik firem je vyrábí, tak jenom řeknu. Tam, kde je, sledovat, kde je účinná látka, kde je psaná, buď je to ekologické, nebo někde na to i upozorní, že účinná látka je neškodná teplokrevným živočichům a je to síran železitý, takže ty klidně používat a řeknu rovnou, tam je trošičku u nich jediný problém, proč je lidi někteří nechtějí, a pak teda vemu o tom sajrajtu, budu mluvit nakonec, proč je nechtějí používat, protože oni jsou to, všechno jsou to takové modré granulky. A my když je rozhodíme, to chce třeba vyseju mrkev, nechám ji tak zhruba 10 dnů nebo 14 dnů, ona klíčí zhruba do 3 týdnů a pak už tam musím rozhodit je, ať tam vidím slimáka nebo ne. Ti jsou celý den skovaní někde pod kamerou, meny pod prkínky, ale i dokáží být schovaní v zemi. A vylézají v noci a přesně až když ta mrkev začne klíčit, tak jede po, jako kombajn po tom řádku a ty klíčící rostlinky všechny sežere. Takže tam, kde je účinná látka jmenovaná, že je ekologická, nebo kde je to napsáno i chemicky, je to síran železitý nebo železnatý, nejsem si přesně tou koncovkou jistý, tak ty ano. A ten slimák ho tu modrou granulku sežere a on se cítí být nasycen, zaléze si někde do toho svého úkrytu a scípne až v tom úkrytu. A tam dělá ještě další službu pro nás, protože jak umře, odumře, tak ať to železo, tak ta síra je hnojivo pro naše rostliny, to potřebují. A navíc ta jeho schránka tělesná jsou bílkoviny de facto a ty se rozluší na dusíka ta hnojiva přímo. Takže tenhle ten slimák takhle zemřelý poslouží. Zatímco když my si koupíme ten, kde bejvá ve většině případů jako účinná látka metaldehyd, to je už tedy taková složitá chemická látka, která je jedovatá jak pro lidi, tak pro slimáky. Slimáky teda to je pravda sežere, a většinou umře během, já nevím, chvilky, buď na záhoně, nebo kousek se plazí.
0: A máme to v té zemi.
1: Máme takové poslintané, no někdo má hroznou radost, že vidí, že může pozbírat, kolik slimáků komu chciplo, ale já to nedělám. Jednak se mi to nechce dělat, to je, není to nic fajn, a hlavně já nedokážu říct, ať tam píšou sice, že je neškodný, nedokážu říct, když třeba to má mezi zeleninou, mezi kedlubnama nebo tak, co se s tím metaldehydem dál v zemi děje. Že jo, jestli se rozloží opravdu neškodný, ale při nejmenším se nerozloží hned, tak já ho zásadně nepoužívám.
0: Tak to je tedy poslední rada Františka Hlubockého, jedy si tam sypat nebudeme,
1: ne,
0: do záhonu.
1: Nebude, nechcem, ale užitečné, jo. Vidí, jak je vidět, všechno špatné může být pro něco dobré, i ten slimák správně odumřelý nebo umrtvený.
0: Dobře. Františku, moc děkuju za dnešní radioporadnu. Užij si ten svůj krásný narozeninový den.
1: Já děkuju za všechno
0: příště.
1: A za všechny pozdravy. A děkuju vůbec za celou spolupráci za celá ta léta.

0: Dívám se do kalendáře a vidím, že dnes je to přesně 20 let od světové premiéry filmu Šifra mistra Leonarda, který vznikl podle slavného knižního bestselleru. Poprvé ho diváci viděli na filmovém festivalu v Cannes. Jak si ale děti představují premiéru a co podle nich na takové události nesmí chybět, tak to zjistila Tereza Beránková.
1: Co je to premiéra?
2: Že třeba chodíš hodně moc nahoru.
3: Že jsi moc vysoko.
4: Že jsi moc velký.
5: Že chodíš moc nahoru a je to vysoko.
1: A co je to divadelní premiéra?
6: Že tam někdo tancuje nějaký to, co nikdo nikdy neviděl film.
7: Že tam jsou různý filmy a pohádky a divadlo.
8: A může to být v kině, anebo někde, třeba někde v divadle.
1: A kdo na takovou premiéru chodí?
9: Lidi. My tam chodíme často.
10: Já jsem jednou hrála premiéru.
1: A jakou premiéru ty jsi měla?
10: My jsme hrála to Koblížka.
1: A co jsi tam hrála?
10: Lišku.
1: Když jde člověk na premiéru, co si musí oblíct na sebe?
11: Masky.
12: Takový oblečení.
13: Kostým.
14: Třeba kočičku, lišku, pejska, Koblížka, všeho možného, co má ta pohádka.
1: A co ty bys vzala na sebe, kdyby jsi šla na premiéru?
15: Třeba hezký šaty, nebo takový košile, nebo takový hezký oblečení, třeba džísku a tak.
16: Já bych si vzal upí.

0: Středočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Gastro Litomyšl, zítra chlebíčkové slavnosti zase v Hernichově, Vile v Ústí nad Orlicí. Fresh festival tady praskneme. Na dostihovém závodišti. No my praskneme. My budeme pořád jíst a i samé dobroty.
3: A pak půjdeme do pekla, protože obžerství je jeden z hříchů.
2: To říká Mirek Hruban, ale my si dáme na to pozor.
3: Ano, my budeme jíst pouze salát a ovoce.
2: No nic, nechme jídlo jídlem a pojďme k našemu dobrému odpoledni. Bude tak tam něco zajímavého?
3: Určitě, půjdeme se podívat k Labi v Pardubicích. Já si myslím, že mnozí Pardubáci určitě už byli ti zvídaví pozorovat ten podvodní buldozer, který tam hrabe koryto. On občas se zanoří úplně pod hladinu a kouká mu jenom ten komín, tak zaujala to i naší redaktorku Annu Svobodovou, která o tom řekne víc. Samozřejmě i ty důležitější věci ohledně toho, nejenom že to je zajímavé sledovat, ale proč se to děje, kolik to bude stát, tak čemu to je dobré. No, dorazí také Jan Ivanega z Východočeského muzea, pozve na páteční pardubickou muzejní noc a naše regionální stopařka, tuším, že dneska to bude Milena Potůčková, tak ta nás pozve na symfonickou premiéru společného orchestru pardubických základních uměleckých škol.
2: Výborně, jaké pestré to bude, ano. Lákavý program a lákal nás na něj Mirek Hruban. Díky za to.
3: Hezký den.
4: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice budou mít nové kotviště pro lodě. Policie vyzývá řidiče, aby se kvůli možným dopravním komplikacím vyhnuli náchodu. V pražských Záběhlicích se čelně srazila tramvaj s autobusem. Po nehodě je 15 zraněných. A počasí. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
0: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a Kostomlátkách. V Rosicích na Chrudimsku začala další etapa stavby přírodního parku. Obec vloni nechala zbourat schátralou požární nádrž. Na uvolněné ploše teď stavbaři pracují na tvarování nového jezera. Celá proměna části obce za 32 milionů korun by měla být hotová příští rok. Policisté upozorňují řidiče na možné dopravní komplikace v náchodě. Kvůli stavbě okružní křižovatky u hranic s Polskem se na příjezdu do města nárazově tvoří až několik kilometrů dlouhé kolony. S potížemi musí řidiči počítat také při průjezdu náchodem. Podle mluvčí krajského ředitelství policie Karolíny Macháčkové je lepší se městu do poloviny června úplně vyhnout.
3: Za nejkritičtější místa považujeme kruhové objezdy. Kvůli velkému provozu je do nich velmi složité najíždět, především z bočních ulic. V mimořádných případech posíláme hlídky řídit provoz. Na dopravu dohlíží i strážnici městské policie.
0: Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně srazila tramvaj s autobusem. Policie o tom informovala na síti X. Na místě je 15 zraněných. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně. Čeští zemědělci začínají mít kvůli krizi na Blízkém východě problémy s drahými hnojivy. Pokud konflikt brzy neskončí, skoro 3/4 oslovených zemědělců plánují méně hnojit. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělci nebo podniky.
1: Sport.
0: Hokejisté mistrovských Pardubic mají další posilu pro nový extraligový ročník. Do týmu přichází útočník Matěj Stránský, který posledních 5 sezon odehrál ve Švýcarsku. Sám 32-letý mistr světa z roku 2024 popisuje, v čem by měla být na ledě jeho největší přednost.
4: Myslím si, že jsem přímočárý hráč, který používá hodně svoje tělo, tím, že jsem velký a taky rád dávám góly, takže snad budu pomáhat i tady v tomhle ohledu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, k večeru i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku u Prachovic. Na silnici nižší třídy bourala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách přejeme krásné úterní poledne všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jsou tady písničky od srdce. Já už jsem se jedním okem koukal na to, kdo nám dneska zahraje a zaspívá. Takže odstartujeme to se skupinou Kabát, no a následovat budou Jiří Korn, také Lenka Filipová, Buty, třeba i Hana Zagorová a celá řada dalších interpretů. I dnes je na co se těšit. No a já se také těším na vaše vzkazy a pozdravy, které už teď můžete posílat na známé kontakty. A je samozřejmě za malý moment připomenu. Tak přejeme krásné úterý, pohodový poslech a pokud obědváte, dobrou chuť.
6: písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Jak jinak odstartovat písničky od srdce, než právě písní, která se jmenuje Pohoda. K té pohodě doufám přispěje třeba i Jiří Korn, kterého si dáme hned v zápětí, ale ještě předtím samozřejmě v rychlosti připomenu kontakty, které v písničkách od srdce můžete využívat. Je to opět naše SMS-kové číslo 90 011 04. Pokud posíláte textovky, tak nezapomeňte na ten správný tvar, to znamená, že nejdřív napíšete slovo Pardubice, pak uděláte mezeru, no a pak teprve vzkaz, který máme vyřídit, a tohle všechno je potřeba nacpat do 160 znaků. Pokud toho máte víc na srdci, tak asi lepší bude e-mailová adresa, tam se můžete rozepsat studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte 726 46 48 48, to je číslo k nám do studia. Koukám, že začínají přistávat první e-maily, tak díky za ně a dáme si Jiřího Korna, kterého jsem sliboval, a to bude pro dnešní oslavence a oslavenkyně. Je úterý 19. května v kalendáři Ivo a také Celestína. My přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a splněných přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Tvou cest. To byl Jiří Korn v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Měl jsem tu telefonát, paní Jarka z Osíku telefonovala a samé dobré zprávy se ke mně donesly. Tak ta první je z Osíku, dvě čápata, k tomu gratulujeme. No a vnučka Nela Júzová z Litomyšle, zdravíme, před půl hodinou úspěšně odmaturovala, takže my moc krát gratulujeme. Životní úspěch, který si určitě zaslouží i veliký potles tady od nás z rozhlasu, od všech, a do toho dalšího života přejeme samé štěstí. Já mám paní Jarku na telefonu, nevím, jestli bude chtít mluvit, protože ona říkala, že když k tomu bude mluvit, tak se samým štěstím rozpláče. Nevím, tak alespoň pozdravte, paní Jarko, dobrý den.
1: Dobrý den, máte svatou pravdu, nemůžu moc mluvit.
0: Ale jste na tom telefonu. Jste šťastná?
1: Jsem šťastná.
0: Já tomu rozumím. Tak jo, no tak to oslavte za vnučku Nelu, ona to určitě oslaví i s kamarády, se spolužáky.
1: No to samozřejmě.
0: A teď nastávají ty nejkrásnější prázdniny v životě, po té maturitě bývají, že jo? Tak jí pošlem písničku, ať se jí daří, od Eltona Johna.
1: Moc krát děkuju.
0: Není za co, ten se líbí i vám, tak si ho užijte i vy, a naslyšenou zatím.
1: Děkuju, naslyšenou.

Ladíte Český rozhlas Pardubice, je 12 hodin 19 minut k tomu a další vzkaz před námi. Zahrajte písničku Hance Němcové, Denise Pokorné, Lence Kolářové a Milanovi Trojanovi pro radost z bezvadne. Erika a Jirka Sklenářovi posílají pozdrav. Kup mi den, kup mi no...

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
1: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

Milé Rádio Pardubice, zahrajte prosím písničku mému nejšikovnějšímu manželovi Lacovi. Právě dokončuje novou kuchyň a už se oba těšíme, až bude hotovo a něco dobrého si uvaříme. Je moc šikovný a skromný, tak abych ho písní alespoň potěšila, píše Šárka z České Třebové. No tak to si nějakou pěknou písničku určitě zaslouží. Zdravíme, ať to jde od ruky.

jedné minuta k tomu pokračují úterní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Mailovka studio.pardubice@rozhlas.cz stále k dispozici. Koukám, že stále chodí také vzkazy, tak pojďme na další z nich. Milé rádio, dneska slaví narozeniny Maruška Dědičová. Všechno nejlepší s pěknou oslavou přejí Boženka a Jirka. My se připojujeme, posíláme také velikou gratulaci a navrch písničku.

Hanička písnička všem pro dobrou náladu, radost a pro pohodu také od paní Zdeny ze Svitavska, kterou takto dodatečně zdravíme. Napsala nám SMS zprávu, no a ještě navrch jí také na Svitavsko pošleme jednu pěknou písničku od Valdemara Matušky. Tereza.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
2: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
3: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
4: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
3: A chlebíčky budou čerstvé.
4: Voňavé.
3: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
4: Budeme jim koukat pod ruce.
3: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
4: A taky ochutnávat.
3: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
5: Z Hrnichovy vily vás pozdraví Mirek.
3: A Jitka.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Petr Spálený, Zdeněk Rytíř, Dítě štěstěny v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A teď tady mám jeden dlouhý, ale krásný vzkaz. Vymyslel jsem si, že když jsou velikáni, tak musí být i malikáni. Ve sportu, v umění, v literatuře, ve vědě, prostě ve všem. Rozdíl mezi nimi, tím se nechci dotknout velikánů, bývá i v tom, že o velikánech se píše v učebnicích. Že by se tam mělo psát i o významných malikánech, si myslím, ale ti by se do učebnic asi všichni nevešli. Já chci jmenovat dva, které bych tam zařadil, a to za literaturu. Jana Šulu, autora několika vynikajících knih, což není jediná činnost, za kterou bych ho dal do učebnice, a Rudu Krautschneidera, i ten by tam byl nejenom za knihy, které napsal. Píše Zdeněk. No a oběma teď posíláme písničku.

Triangle nakonec, to byla Vltava, také Karel Gott a my pokračujeme dál. Zdravím, v radioporadní Jitka přála zahradníkovi Františkovi k dnešním narozeninám. Ono, pravda, Franta má dneska narozeniny, tak by bylo fajn mu zahrát, píše Míla. Zahrajeme, moc rádi. Ještě jednou tedy gratulace od nás z rozhlasu, také od Míly a dáme si písničku od Anny K.

Dobrý den do rozhlasu všem, kteří poslouchají, i vám do studia. Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro Vaška Jezdinského, našeho firemního flákače, aby také konečně něco dělal. Písničku mu opět, jak už bývá pravidlem, posílají kolegové, my zdravíme. No a nejenom Vaška Jezdinského, ale také všechny pracanty.

To byly úterní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Další opět zítra touto dobou, to znamená mezi 12. a 13. Ještě v rychlosti zkontroluji SMS bránu. Tady všechno vyřízeno, e-maily také a co dorazí, teď to už schováváme na zítřek. Dáme si Věru Martinovou, také skupinu Smoky, pak nás čekají zprávy s Míšou Spáčilovou, no a potom už Alex Minářová se svým dnešním hostem. Tentokrát dorazí herec Petr Komínek. I dál přejeme pohodové úterní odpoledne s Českým rozhlasem Pardubice. We'll be right back.

Český rozhlas Pardubice. Green eyes, they tell it all.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ochránci přírody zpřesnili pravidla pro likvidaci nebezpečného bolševníku. Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější. V Praze se srazila tramvaj s autobusem, po nehodě je 18 zraněných v nemocnici. Většinou oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Z chráněných území v Pardubickém kraji musí zmizet nebezpečný bolševník. Rostlina patří mezi invazní druhy a způsobuje poleptání nebo podráždění kůže. Agentura ochrany přírody a krajiny vydala vyhlášku, která stanovuje lhůty pro její likvidaci.
3: Nové nařízení zpřesňuje povinnosti pro majitele pozemků v chráněných územích. V prvních a druhých zónách CHKO se musí o likvidaci bolševníku postarat do 3 let. V oblastech s mírnější ochranou je pak lhůta stanovená na 5 let. Vyhláška začne platit od června. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější, než se původně odhadovalo. Uvádí to nový ekonomický posudek, vypracovaný společností Tetra Tech Canada. Posudek zároveň počítá s vyšší produkcí vysoce čistého síranu manganatého pro výrobu litium-iontových baterií. Investor chce v Podhořanech na Chrudimsku postavit centrum na vývoj letadel. Přímo na podhořanském letišti ho připravuje výrobce kluzáků z Kutné Hory. Technické středisko bude tvořit dvoupatrový hangár s montážní linkou. Firma už získala stavební povolení. Po čelní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích skončilo v nemocnici 18 lidí. 2 jsou zraněni těžce, napsali záchranáři na síti X. Traumaplán byl podle nich ukončen a záchranné složky už na místě nezasahují. Pražský dopravní podnik z místa odtáhl tramvaj a dál pracuje na poškozeném autobusu, říká mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
4: Na místě dále platí uzávěra toho vlastně tramvajového pásu, ale co se týká osobní automobilové dopravy a městské hromadné dopravy autobusové, tak ta už je kývadlově řízena policií a je to opět průjezdné.
2: Podle prvotních zjištění policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčina zatím není známá. Policisté nevyloučili zdravotní problémy řidiče autobusu.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, k večeru i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dnes většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé. Tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nespecifikovaný předmět na vozovce máme hlášený z dálnice D11, leží v okolí 33. kilometru ve směru na Prahu a ve stejném směru D11, tedy na Prahu, stojí za 46. kilometrem v odstavném pruhu porouchané nákladní auto. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno, já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny a ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem, hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jakoby chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelňáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, co? Tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle
1: no jasně,
0: vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten čašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co by tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ne. Ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro, takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říci, že ano. Jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, která ano. Se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatný. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokorný, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: To ho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici, a byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté, táta jako ne, že by mě přímo zrazoval, on ani neví, jak moc to je nejistý, oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšný lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň nebo skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili, to podle mě ani není reálný, že to je tak, to i člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně je to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska?
1: Je to
0: čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Mm-hmm, ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, to, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste ano, vyhrál Roztančené divadlo, abychom
1: ano,
0: doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník. Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď na nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teďka, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá.

0: je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju. Protože lidi milují tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
1: A potlesk, ne?
0: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, Budu v dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
1: A to už by stačilo.
0: To už by stačilo.
1: Aby to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Martínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína, přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak zase tolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co ze sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přivedl na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je.
0: Je?
1: No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: rozsekne.
1: Pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát Prince to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na středních školách v Pardubickém kraji zbývá po prvním kole přijímacích zkoušek přes 800 volných míst. Protidrogový koordinátor BEM na konci června skončí, nahradí ho Dita Protopopová. Hokejový útočník Matěj Stránský posílil Pardubice. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v Pardubickém kraji zbývá více než 800 volných míst. Vyplývá to z údajů školského portálu Pardubického kraje. Uchazeči se mohou hlásit nejen na učební obory, ale také na gymnázia a maturitní obory odborných škol.
2: Volná místa jsou například na gymnáziích v Moravské Třebové a Jevíčku nebo na odborných školách v Moravské Třebové, Třemošnici, Pardubicích nebo Chrudimi. Podle krajského úřadu je skutečná nabídka ještě širší, protože ne všechny školy zveřejňují volná místa na školském portálu. Kompletní přehled je v systému DIPSY. Přihlášky do druhého kola mohou zájemci podávat do 25. května. Výsledky školy zveřejní 23. června. Nadě Kubínková, Český rozhlas.
0: Práce na instalaci nových expozic v muzeu v Moravské Třebové se blíží ke konci. Za jejich kompletní vybavení zaplatí město 18 milionů korun. Kulturní služby je chtějí otevřít už 6. června. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politikou bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory. Odbor lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval dnes Portlík u soudu.
3: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší. Sport.
0: Mistrovský tým Pardubic má druhou posilu pro nový ročník hokejové extraligy. Do týmu přichází útočník Matěj Stránský, který posledních 5 sezon odehrál ve Švýcarsku. V extralize nastupoval i za Třinec. A i proto sledoval poslední finálovou sérii, která se lépe vydařila východočechům.
4: Já jsem se díval na pár zápasů, když se nám to neprolínalo s těma našima. Samozřejmě bylo to takové, že některé kluky v Třinci ještě znám a viděl jsem, že jdu tady, což jsem přál klukům z Pardubic, ať to konečně urvou, ale dopadlo to tak, jak to mělo být. Počasí.
0: Dnes čekejte v kraji oblačno až polojasno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, lokálně s přehánkami, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. A zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přehánky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 42. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je úterý 19. května, 4 minuty po 14. a to dnešní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice bude nabité informacemi. Vodu v Labi pod pardubickým Zdymadlem čeří v těchto dnech podvodní buldozer. Možná, že někteří z vás jste ho viděli na vlastní oči. Na místě totiž začíná výstavba ochranného a čekacího stání pro lodě za desítky milionů korun. Kdy má být hotovo, i to se od nás dozvíte už za malou chvíli. A nebudou to jenom informace z kraje, co vám nabídneme v příštích společně strávených minutách. Soutěž Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Lidé s mentálním postižením mohou svá díla posílat do 25. května. I o tom budeme mluvit a také si zahrajeme. Písničky, které nestárnou, už jsou připraveny, takže se těšte třeba na Michala Davida, Karla Gota anebo Míšu Tučnou se skupinou Jelen. Přejeme krásné úterý a ještě rychlý pohled do kalendáře. Ivo a Celestýna slaví svátek. Všechno nej.
6: Dobré odpoledne s

0: Když muž se ženou snídá, také Karel Gott, 14 hodin, skoro 14 minut a my vyrážíme do našeho hlavního města. Další ročník soutěže Každý může být umělcem, totiž míří je do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
2: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
2: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
2: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
2: Do Domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
2: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: David Dale zpříjemnil úterní dobré odpoledne, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. 40-tunový kolos z pásy Radlicí a neobvykle vysokým komínem poutá v těchto dnech pozornost obyvatel Pardubic. Obojživelný buldozer se totiž umí hbitě pohybovat pod vodou i nad vodou a přesvědčivě odolává říčním proudům. A to v i tak obtížném terénu, jako je kamenité dno řeky pod Labským Zdymadlem. O novém kotvišti pro lodě teď budeme mluvit s reportérkou Anou Svobodovou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co má buldozer u Labského Zdymadla na práci?
1: Po pravém břehu Labe, kousek pod Zdymadlem v prostoru plavební dráhy, začíná stavba nového ochranného a čekacího stání pro lodě. Jde o projekt ředitelství vodních cest v hodnotě 50 milionů korun. Podvodní buldozer připravuje staveniště k dalším pracem. Kamenité nánosy nahrnuje k břehu, kde vzniká zhutněná rampa a plošina pro pohyb stavební techniky, pomocí které se bude kotviště budovat.
0: Proč je to ochranné stání pro lodě potřeba, když Labe zatím není splavné do Pardubic?
1: Ředitelství vodních cest tvrdí, že jde o jeden z přípravných projektů na splavnění řeky. A to, že zatím po ní velké lodě plout nemohou, prý není na překážku. Navíc je tu výletní loď Arnošt, případně menší plavidla, která by mohla ochranné stání využívat ještě před splavněním. Podrobnosti ke stavbě dodává mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe. Bude tak zaručeno bezpečné vyvázání plavidel při přerušení plavby, zvýšených vodních stavech, ale i při standardním čekání na proplavení plavební komorou.
1: Správci vodní cesty nechají odstranit z koryta staré betonové dalby, tedy do dna zabudované kůly pro uvazování lodí, a v červnu a červenci je vymění za nové ocelové. Kotviště dostane i přístupovou lávku a nové plavební značení.
0: Omezí ta stavba nějak plavební provoz a taky dopravu na přilehlé cyklostezce?
1: Omezení plavebního provozu podle investora nastat můžou, ale budou spíš krátkodobá, na nejvýš v řádu hodin. Stavební práce by současně měly být koordinované s jízdním řádem výletní lodi Arnošt. Pokud jde o cyklostezku, tak tam by problém být neměl, omezení budou minimální a nárazová. Jenom dodám, že nové kotviště na Labi by mělo být hotové v září.
0: Co se děje v Pardubicích na Labi, přiblížila reportérka Anna Svobodová. Děkujeme a hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Prošli jsme se po cestách růžových s Michalem Davidem a na chvilku si dáme odpočinek od muziky a budeme zvát na páteční podvečer a večer, protože to se chystá pardubická muzejní noc a víc, nevím jestli všechno, ale víc nám o ní poví historik umění Jan Ivanega z Východočeského muzea v Pardubicích. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak my jsme tady projížděli ten program a řekli jsme si, že vlastně asi není úplně možné pozvat na všechno, ale začal bych možná právě Východočeským muzeem, co nabídne.
1: Je toho skutečně hodně, protože do muzejní noci se tradičně zapojují takřka všechny pardubické kulturní instituce, z čehož máme velkou radost. My v muzeu toho také nechystáme málo, takže taky upozorním jenom na to, co jsou takové třešničky na tom dortu naší muzejní noci. Hmm. Velmi se těším třeba na projížďky historickým autobusem Škoda 706 RTO Lux, čili ta nejkrásnější škodovka, nejkrásnější český autobus. Budeme se projíždět po Pardubicích a budu vykládat o tom, co po cestě uvidíme. Takže to je jedna z našich programových částí. Kdo si bude chtít trošku odpočinout, tak si bude moct na zámeckém nádvoří vyslechnout Love Song Orchestra, velmi populární taneční orchestr. No a v 10 večer to zakončíme takovou světelnou show, novocirkusovou miniaturou Měsíční Odysea. Mezitím budou probíhat ještě komentované prohlídky, třeba nové výstavy Příběhy palných zbraní, nebo se můžete podívat na valy s našimi přírodovědci, to bude taky velmi zajímavé. A samozřejmě musím pozvat také do našeho depozitáře v Ohrazenicích.
0: Tak to je tedy, co se týká programu, který připravuje Východočeské muzeum, ale už jste říkal, že se zapojí v podstatě veškeré instituce tady v Pardubicích. Když jste se díval na ten program, tak od těch ostatních se vám líbí nejvíc co, nebo co byste rád zmínil?
1: Na ten program se samozřejmě můžou podívat i posluchači, je na stránkách pardubickamuzejninoc.cz. Já bych si dovolil pozvat třeba do areálu automatických mlýnů, kde nejenom, že budou otevřené výstavy a různé komentované prohlídky a workshopy, ale bude tam probíhat také venkovní výstava veteránů.
0: A vy jste říkal, že na mlýnech nahoře bude...
1: Ano.
0: Jak jste to říkal?
1: Mileniálská diskotéka. Až do půlnoci se bude na sile tančit na hudbu z počátku milénia.
0: Jaké další instituce se tady zapojí, můžeme zmínit?
1: Na vážnější notu se možná bude hrát v Pardubičkách, kde bude otevřený památník zámeček i Larišova vila. Tam budou komentované prohlídky teďka čerstvě rekonstruovaného areálu. Určitě to bude stát za prohlídku, protože ve večerních hodinách má ten areál mimořádně silnou atmosféru.
0: Tak to je zámeček, zapojuje se určitě i muzeum v Rosicích nad Labem, to je pro milovníky vláčků.
1: A nejen nich, protože ve spolupráci s dopravním podnikem města Pardubic podnikají i jízdy historických autobusů a trolejbusů, ale bude jezdit mezi Rosicemi a hlavním nádražím i vláček.
0: Pak tady je Sféra, Gampa, abychom na někoho nezapomněli, Krajská knihovna v Pardubicích také nabídne program.
1: Tam bude opět dílna Linoritu, ovšem nikoliv na Pernštýnském náměstí, ale v knihovním centru u Vokolku na Příhrádku.
0: Možná bych se trochu přimluvil i za Institut paměti národa, který je v Machoněvy pasáži, to je úžasná expozice.
1: To je věc mimořádně zajímavá. Kdo jste tam ještě nebyli, tak můžete vyrazit, ovšem pouze s rezervací, zájem je velký.
0: No a takové krematorium v noci?
1: To může být zážitek pro milovníky toho temného turismu, jak se dnes říká. Budou tam samostatné prohlídky, takže kdo máte rádi spalovače mrtvol, tak vyražte.
0: Takže ještě jednou pardubickamuzejninoc.cz, tam je ten program úplně kompletní, je skutečně z čeho vybírat. Od kolika do kolika to bude, tak nějak zhruba dá se to shrnout?
1: Začínáme v 17 hodin a bude to končit před půlnocí, někde na silu, možná po půlnoci.
0: Jan Ivanega byl naším dnešním hostem. Moc díky, že jste pozval posluchače, ať se daří a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Říká se, že do Krkonoš přijde léto, když roztaje mapa republiky, no a já si pro sebe sám vždycky říkám, že do Pardubic přijde léto, když zmrzlinář na Palackého otevře stánek, což se už stalo. Jenom takový zajímavý postřeh, když jsem si všiml, že na té jeho tabuli, kde má ceny zmrzliny, bývá několik čárek, takový plůtek, jako když vám vrchní píše piva, tak jsem se ho ptal, co to je za plůtek, a on říká, že každá čárka je za jedno ďobnutí vosou. Tak to jsme trochu odbočili, ale u té zmrzliny ještě malou chvilku zůstaneme. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé zmrzlina objevila? Odpověď nabídne Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý.

0: O čem se mluví?
1: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.
2: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
3: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
4: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
2: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
4: A chlebíčky budou čerstvé.
2: Voňavé.
4: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
2: Budeme jim koukat pod ruce.
4: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
2: A taky ochutnávat.
4: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
5: Z Hrnichovy Vily vás pozdraví Mirek.
4: A Jitka.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Život je jízda, zpívá Jana Chládková. No, někdy se s tím nedá jinak, než souhlasit. Tak to jsme si zahráli hezky z Vesela, za moment přibrzdíme, ale ještě předtím jedna pozvánka za kulturou. V pardubickém klubu divadla 29 vystavuje brněnský malíř a restaurátor Pavel Matiska a vystavené malby, které pocházejí z posledních 7 let, nám teď také představí.
1: Jsem se vlastně zabýval nějak jako minulostí v souvislosti se současností. Zároveň ta výstava se jmenuje Materiální hodnoty, takže na všech obrazech je vlastně nějaký materiál. Jde o to, taková ta jako proměna toho materiálu ze stromu na to pivo, z nějakého živočicha na kosti. Já se pokouším dělat vlastně takový jako tichý obrazy, tak mě to vlastně přivedlo k tomu, jak do toho ticha dát nějaký jako nápis, nějaký prostě jasný sdělení, aby to nebylo vážnější, než to nutně musí být. Vlastně jsem to tou barevností posunul do určitýho nějakého času nebo do nějakého nereálna. Na těch obrazech jsou konkrétní věci, samozřejmě jak je bude ten pozorovatel toho obrazu číst, už je fakt vyloženě na něm.
0: Říká Pavel Matiska a já ještě připomínám, že jeho dílo můžete obdivovat v klubu divadla 29 až do 17. června.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Pardubice od června rozšíří možnosti parkování pro lidi, kteří bydlí v okolí zóny placeného stání. Pardubičtí vědci vyvinuli senzory na sledování stavu baterií do mobilních telefonů. Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. Lidé v Pardubicích, kteří bydlí u lokality na Drážce, si od 1. června mohou koupit parkovací kartu pro dlouhodobé stání v placené zóně B. Týká se to obyvatel Židova, přilehlých ulic Dašická, Luční, Nahrázy a Věry Junkové. Město tak chce ulevit místním, kteří po rozšíření placených zón od Štrosovy ulice směrem na východ přišli o volná parkovací místa, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
6: Další novinkou je zavedení takzvaného dlouhodobého návštěvnického parkování, a to v podzóně B2. Toto opatření cílí především na lidi, kteří do Pardubic pravidelně dojíždějí za prací, si budou moci zakoupit zvýhodněný tarif, a to za 3000 korun na 90 dní, 6000 korun na 180 dní nebo 10000 korun na 365 dní.
5: Výzkumníci Univerzity Pardubice vyvinuli extrémně citlivé senzory pro sledování stavu litium-iontových baterií pro mobily, notebooky a elektromobily. Nové senzory umí měřit i velmi malé změny teplot a detekovat různé poruchy přímo uvnitř akumulátoru, což zatím běžné technologie podle vědců neumožňují. Objev by tak mohl vést k vyšší životnosti a bezpečnosti baterií.
7: Na vývoji a výzkumu se podílí tým Fakulty chemicko-technologické v evropském projektu Horizon Europe Salamander. Ten propojuje odborníky na vývoji baterií z více zemí. Pardubičtí vědci se zaměřují na senzory, které sledují teplotu a stav uvnitř akumulátoru. Jejich nové senzory by mohly najít uplatnění v elektromobilitě, energetice i moderní elektronice. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Kvůli poškození sběrače lokomotivy nákladního vlaku v České Třebové byl dnes odpoledne asi půl hodiny zastavený provoz na železničním koridoru. Provoz byl obnoven před 14:30 odpoledne. Některé spoje měly kvůli události zpoždění. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh také podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
8: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
5: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně.
0: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, lokálně s přeháňkami, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, jinak dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z dálnice D11. Stala se za 85. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Osobní auto s nákladním bouralo na silnici nižší třídy mezi Draškovicemi a Mikulovicemi u Pardubic a dvě nákladní auta se střetla ve Světavách v ulici u Tří mostů. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásné a pohodové úterní odpoledne přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice do celého kraje, možná ještě kousek dál. I v té příští hodině pro vás máme spoustu písniček, které nestárnou. Tentokrát se těšte na Helenu Vondráčkovou, pak to bude trojice Monika Absalonová, Bára Basiková, Ilona Čáková, také skupina Divokej Byl a řada dalších. No a v Pardubicích se právě dnes uskuteční jeden speciální koncert. Zahraje orchestr spojený ze žáků dvou základních uměleckých škol, Havlíčkova a Polabiny. Víc si řekneme s naší regionální stopařkou Milenou Potůčkovou, která o akci ví mnohem víc. No a co ještě nabídneme? Rychlý pohled na to, co nás ještě dnes čeká na obloze, co přinese počasí v příštích dnech, vyrazíme i za sportem. Tak zůstaňte s námi, je úterý 19. května, Ivo a Celestýna dnes slaví svátek. Všechno nejlepší.
0: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: muzikál Kleopatra jsme si teď připomněli písní Teď královnou jsem já, za chvilku Modern Talking také Divokej byl nebo skupina Blondie, teď je 15.12 a vyrážíme za počasím.
1: Počasí.
0: Ve spojení už jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkně přeji.
0: A dobré je, krásné jarní počasí, venku panuje, vydrží do konce dne.
2: Vydrží do konce dne, teď se nám tvoří nějaké přehánky i možná nějaká slabonká bouřka, hlavně na horách, na těch Krkonoších, tam se začne objevovat nějaký první odrazy, takže to bude nějaký pojasno oblačno a ještě může být zpočátku nějaká přehánka nebo i bouřka. Teploty do 21 stupňů, na noc potom postupně by se ta oblačnost zase uklidňovala, tam potom nějaký polojasno, ale potom k ránu přibývání oblačnosti na oblačno je zataženo, můžou se nám vytvořit i mlhy, ty minimální teploty 10 až 7 a zítra proměnné počasí. Oblačno je zataženo, mohla by se objevit nějaká přehánka, víme, že i nějaká slabá bouřka, později na večer ubývání srážek i oblačnosti a o stupínek teplej 19 až 22 stupňů a vítr slabý severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu bude zasilovat jenom v těch přehánkách.
0: A jste nám včera sliboval, že to počasí bude čím dál tím víc letnější a to stále platí, že?
2: Ano, to stále platí, bude se oteplovat, ve čtvrtek bychom mohli teploty nějakých 23 stupňů, opět v odpoledních hodinách nějaká přehánka nebo nějaká bouřka. Pátek i v sobotu, taky by se nějaká přehánka mohla objevit, ale velice výjimečně, opravdu jenom nějaká slabá na horách, bezvýznamná. Teplotně to půjde nahoru v pátek, bychom se mohli dostat už nějakým 25 stupňům, o víkendu zatím vypadá na nějakých 25 až 27, možná v neděli i 28 stupňů.
0: Toliko počasí, meteorolog Imrich Drapák, moc děkujeme za informace. Do Hradce Králové. Pěkný den, naslyšenou.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.
0: Díky.

0: Malování skupina Divokej byl ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 15.20 a my vyrážíme do terénu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Dvě pardubické základní umělecké školy spojily síly a výsledek zazní dnes večer v kulturním domě Hronovická. Orchestr propojuje desítky mladých hudebníků v jednom velkém tělese a klade důraz na souhru energii a společné muzicírování. Právě teď by se v Pardubicích měli před večerním koncertem umělci už pomalu scházet. Ostatně to ví náš regionální stopař Milena Potůčková, která do Hronovické také dorazila. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak v tuto chvíli už je většina mladých hudebníků na místě, už mají dokonce naladěno a začali poctivě zkoušet a vychytávat ty poslední detaily před tím dnešním večerem. Možná to i slyšíte za mnou trochu. Takže v kulturním domě Hronovická oficiálně všechno propukne v 18 hodin. Bude to první domácí koncert, který navazuje na úspěšné chrudimské randevu a zároveň má sloužit jako taková generálka před vystoupením na ZUŠ Open ve Valštejnské zahradě Senátu 1. června. Takže tento orchestr se vydá i do Prahy a určitě to není poslední taková příležitost, protože ten orchestr začal v tomto společném módu, bych to tak nazvala, dvou základních uměleckých škol zkoušet už začátkem tohoto školního roku v září. A nemá to být jednorázový projekt, ale má pokračovat i do budoucna.
0: Jak náročné je dnes sladit dva školní orchestry do jednoho společného zvuku a jaké skladby zazní?
2: Tak dneska už to zas tak náročné není, protože samozřejmě mají nacvičeno od toho září, ale bylo to na začátku asi těžké především časově sladit odpolední programy všech těch zhruba 50 mladých hudebníků. Nicméně dirigentovi Jiřímu Kabátovi se to povedlo. Já možná ještě řeknu něco o něm. Jiří Kabát je ředitel Polabinské základní umělecké školy, je to zároveň violista a také skladatel. A třeba i dnes zazní jeho autorská skladba. Kromě toho posluchači potom uslyší i skladbu Franze Schuberta a některé populární melodie. Takže ještě to shrnu jednou. Koncert se koná dnes v kulturním domě Hronovická v Pardubicích od 18 hodin a vstupenky by ještě měly být k dispozici.
0: Ty budeš koncert sledovat?
2: Já se přijdu podívat, ano.
0: Výborně.
2: A přihlásím se ještě s vstupem před 6. 17.37, tuším,
0: výborně.
2: Je to naplánované.
0: Tak, my se budeme těšit. Přípravy na dnešní speciální koncert v kulturním domě Hronovická sleduje naše regionální stopařka Milena Potůčková. Děkujeme za informace, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. We'll be right back.

0: person.
1: The Eagle has landed.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
7: Ukrývá se podruží.
6: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
7: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
6: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
7: Pokrevní linie.
6: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
8: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
6: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
9: Zavři oči v rouku.
10: Ale, proniknete.
9: Dobré.
6: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: Dobrá zpráva, Václavanecká hřeje za námi a dobré zprávy pro milovníky pardubického hokeje nás čekají hned v zápětí. Pardubičtí hokejisté získali v minulé sezóně konečně mistrovský titul. Vedení bylo spokojené nejenom s výsledky, ale i se sestavováním kádru. Proto se nějak výrazně měnit pro příští ročník nebude. Dva příchody ale Dynamo už oznámilo a v obou případech se jedná o výrazná jména. Posilami jsou útočníci David Tomášek a tou nejnovější Matěj Stránský, mistr světa z roku 2024. Pokračuje redaktor Otaku Tvirt.
1: Matěj Stránský by měl být jiným typem útočníka než David Tomášek. Jeho práce bude hodně v brankovišti. Čeká ho podobná role, jakou má třeba Jáchym Kondelík.
2: Myslím si, že jsem přímočarý hráč, který používá hodně svoje tělo, tím, že jsem velký a taky rád dávám góly, takže snad budu pomáhat i tady v tomhle ohledu.
1: A očekávání při podpisu dlouholetého angažmá jsou velká.
2: S těma největšíma, tak sledoval jsem kluky v playoff a už se sleduju dlouhodobě, takže vím, že ta organizace chce vyhrávat, což chci já.
1: Už v průběhu minulé sezóny výkony Dynama sledoval a ujít si nenechal ani finálový souboj proti Třinci.
2: Já jsem se díval na pár zápasů, když se nám to neprolínalo s těma našima. Samozřejmě bylo to takové, že některé kluky v Třinci ještě znám a viděl jsem, že jdu tady, což jsem přál klukům z Pardubic, ať to konečně urvou, ale dopadlo to tak, jak to mělo být.
1: Stránský strávil posledních 5 sezon ve Švýcarsku. V té minulé byl kapitán Davosu. Právě v jeho dresu měl možnost se s Pardubicemi poměřit, a to na Silvestra roku 2023 ve finále Spengler Cupu.
2: Kvalitní soupeř vždycky. Vlastně ten jeden zápas jsme porazili ve finále, jestli si pamatuju, tak to byl těžký zápas, to bylo o jednom gólu a bylo to fajn zrovna proti českému týmu vyhrát.
1: Po letech se tak vrací do nejvyšší domácí soutěže a určitě je podle něj jiná, než když z ní odcházel.
2: Myslím si, že se posunula ohromně i od kluků, co mi říkali, co jsem se jich ptal, jak to vypadá, takže se na to těším, je to zase nová výzva pro mě.
1: Pardubická kabina pro něj sice bude nová, ale řadu hráčů už zná z národního týmu.
2: Velice se na to těším a už hodně kluků znám, takže si myslím, že ta tranzice bude úplně v pohodě a doufám, že zapadnu co nejdříve.
1: Říká druhá posila hokejistů mistrovského Dynama útočník Matěj Stránský. Z Pardubic Otaku Tvirt, Český rozhlas.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221.

0: Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Láska a data, to byla skupina Činasky hezky do posledních tónů. No a co nabídneme za chvilku, tak třeba Daru Rollins nebo skupinu ABBA, samozřejmě ani dobrá rada našeho spotřebitelského odborníka nebude chybět. Dnešní dotaz ve spotřebitelském servisu se týká nedodržení reklamační lhůty. Kdy a od koho byste měli dostat zpátky peníze, to už doplní náš odborník Josef Černý.
1: Pan Míra poslal tento dotaz. Reklamoval jsem pilu, ale při převzetí z reklamací jsem zjistil, že stále nefunguje. Nechal jsem ji tedy tam, nic jsem nepodepsal, pouze jsem na reklamační protokol napsal, že požaduji vrácení peněz, protože už uplynulo 30 dní. Opravář nám řekl, že pokud chceme vrátit peníze, musí tam být vedoucí. Máme počkat? Pane posluchači, pokud závora nebyla odstraněna ve 30-denní lhůtě, máte nárok na vrácení peněz, ale jejich vrácení opravdu spadá do kompetence vedoucího. Takže vám nic jiného, než počkat, nezbývá.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ochránci přírody zpřesnili pravidla pro likvidaci nebezpečného bolševníku. Most na Jevíčské ulici v Moravské Třebové je neprůjezdný. Pardubický kraj začal s jeho opravou. Distributor EGD žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Z chráněných území v Pardubickém kraji musí zmizet nebezpečný bolševník. Rostlina patří mezi invazivní druhy a způsobuje poleptání nebo podráždění kůže. Agentura ochrany přírody a krajiny vydala vyhlášku, která stanovuje lhůty pro její likvidaci.
2: Nové nařízení zpřesňuje povinnosti pro majitele pozemků v chráněných územích. V prvních a druhých zónách CHKO se musí o likvidaci bolševníku postarat do 3 let. V oblastech s mírnější ochranou je pak lhůta stanovená na 5 let. Vyhláška začne platit od června. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Pardubický kraj opravuje most na ulici Jevíčská v Moravské Třebové. Stavební práce potrvají půl roku a řidiči musí počítat s objížďkami po místních silnicích, vysvětluje vedoucí odboru investic městského úřadu Petr Matějka.
3: Objízdná trasa je přes ulici Dvorní a ulice Jevíčská a Gorazdová je tím pádem přes most neprůjezdná. Pardubický kraj dělá kompletní rekonstrukci mostu, to znamená byly sundány svrchní vrstvy, probíhá kontrola výstuží, práce potrvají zhruba 6 měsíců.
0: V Rosicích na Chrudimsku začala další etapa stavby přírodního parku. Obec vloni nechala zbourat schátralou požární nádrž. Na uvolněné ploše teď stavbaři pracují na tvarování nového jezera. Celá proměna části obce za 32 milionů korun by měla být hotová příští rok. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a v jižní polovině Moravy. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, lokálně s přeháňkami, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, jinak dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dvě nákladní auta bourala ve Svitavách v ulici u Tří mostů. Vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
5: Ano, slepě viděla.
4: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
5: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
4: Ano, a pobavíme se.
5: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale tak si... sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to... říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to klíz na večeře. Lunda! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost. Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždibec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je,
2: fůr,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osl.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky tam, otázka, ne. Kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evěn Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Bendlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTTP Václava Vybru.
2: Díky. Já vás taky zdravím.
4: Pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujeme.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, debrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Kivne! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: nic. Na mě se
7: to nevěde. Všecko jenom zdá. No
6: tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na tu vednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělám.
7: Já to jednou udělám! A tebe, to se mám na to. Tebe!
6: Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to. Že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám, jenom to, že vy na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel!
7: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně!
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu! Do hospody, jo?
7: Tady se bude luxovat! Tady se bude gruntovat!
8: Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nemožíš. Nemožíš. Já jsem starý, nemocný člověk. Já se nesmím rozčilovat. Prosím, že... No, teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím, že možný. No, je tam, ale to je tranga. To znamená, někdo něco dělal a...
9: No, můžeš.
8: Rozpojil to.
9: No, to jsem byla já, jak jsem luxovala. No, vidíš,
8: že jsem luxovala. Vidíš, my jsme zaluxovali.
9: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
9: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
9: Proč? Ty někam jdeš?
8: No, ne, že ještě stihnem toho funěze.
9: No, to je 8 pryč, to.
8: Definujeme se.
9: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc, myslím, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repríze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal, že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se psi.
2: No to jako, že by to honili, nebo no, kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No, ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: by se namakal
2: jak
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a... Roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká. Jsme zhruba v polovině vysílání dnešního Moriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš a koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No, to byl jako záskok, nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já bych to teda zkusí. Učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: Ale to si asi každý musí nějak přijít,
2: to
1: ne?
2: To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: co
1: ne.
2: Se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: v
1: pak může
2: případě,
1: pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: Co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljoško. A ty?
4: No co pak já vydržím ledacos, ale... co, jako, budeme dělat?
3: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku... Popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem? No tak o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím, tak začni ty.
4: Já? No, tak tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na Piruchin, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka, no to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je, Aljoško, ale víš, o těchto věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne, nudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu, já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich, miláčku.
4: No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména plíko.
3: Aljoško.
4: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou želičku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyželíš kaloty, kdyby si se zvláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
3: Ale Joško, ty jsi mě špatně rozuměl.
4: No, já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
3: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
4: Můžeš, nemůžeš? Tak něco povídej, ať si popovídáme.
3: Hej, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
1: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
2: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
1: Možná to byla tak malá role na to byl mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by tam dost nepravděpodobné.
2: Čurdičku.
1: Při počtu jeho čurdiček.
2: Ne, přijde se o mojich čurdiček.
1: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
2: A pozor, toto máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
1: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, Květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixe Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
2: ať
1: se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře. Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál a úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to
2: vás. Ne, to mě ani nevyčerpává, to je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání.
2: I vy se mějte,
1: děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Myslím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano. Takový malý blondiák je to.
7: Malý blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa. Víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás, a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No
7: to...
8: nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
7: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, to je
7: jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde, no. Ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, no, všem,
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano.
7: Sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo...
8: Tady,
7: vlastně obrácení, tady,
8: že jste chtěl, já už no. Tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký,
1: no. Jo. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na, na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne, ne.
1: Nebylo ti to líto?

0: tak nějak do toho pronikat. A vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
0: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba.
4: Tak to jsem teď zprostřena. V zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože ji vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom

0: furu toho čtení je to někdy docela zábavný. No. Mm-hmm,
1: dobře. Vážení, děkujeme. Téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho. Někomu dobrý den, pro koho hlasujete? Ačko,
2: dobrý
1: Bčko.
2: Den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
0: Dobrý den, Irenko.
2: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holzmana.
3: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
4: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
3: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
4: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí.
3: No.
4: Umíte zpívat?
3: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
4: Jak rozdělili?
3: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel bych třeba.
4: Člověče, umíte zpívat?
3: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
4: No, tak si to zkusí.
3: Tak se ho zkuste.
4: A... já, vy.
3: Jo, já, jako ano.
4: Ano, já vám tam dám navrhaný A.
3: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
4: Dovolte, jaký N?
3: Já budu zpívat na tý louce zelený.
4: Člověče, umíte zpívat?
3: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, bych se musel zkusit, ano.
4: To vyzkoušejte.
3: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
4: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
3: No já mám náhodou školený
4: ale
3: hlas.
4: Ale prosím vás.
3: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
4: Jste probíral celou teorii?
3: Celou teorii, ano.
4: No ale vidět to na vás není.
3: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
4: Jste nezajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
5: Na tej teorii?
4: No, všem, že ne.
5: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
4: No.
5: Kde například myslíte, že vzniká tón?
4: Maličkost.
5: No tak nemyslíte.
4: To se v krku, hrdle.
5: No jíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani vedle. Tón vzniká v žaludku.
4: V žaludku?
5: V žaludku.
4: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
5: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
4: Zpěvný.
5: Nebo zpěvný, no.
4: Ale víte, že to slyším poprvé.
5: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
4: Ano.
5: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
4: Myslíte vzduch.
5: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
4: hlasivka,
5: zachytí. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
4: Vibrovat odborně, vibrovat.
5: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
4: To je zvláštní.
5: No jo.
4: Abyste to zkoušel tou vlastní technikou?
5: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Krátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
0: já daří. Taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.
6: Zavírám, najednou mám tebe.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na městském stadionu ve Vysokém Mýtě vznikne nové zázemí pro sportovce. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Obsahuje podle něj řadu problémů. Pardubické hokejisty posílil útočník Matěj Stránský. V kraji zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Radnice ve Vysokém Mýtě vybrala firmu, která na městském stadionu postaví nové zázemí pro fotbalisty a atlety. Budova bude sestavená z modulových buněk, což umožní rychlou výstavbu, která by měla trvat od srpna do konce listopadu. Náklady budou přes 40 milionů korun. Stávající šatny pro sportovce už jsou zastaralé a nestačí ani kapacitně, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
3: O fotbal je ve Vysokém Mýtě stále větší zájem, zejména v dětských a mládežnických ročnících, a taky vzhledem k tomu, že atletický klub se taky hodně rozvíjí a je úspěšný, tak zkrátka postavíme nové zázemí, kam se část šaten, posilovna, zasedací místnost přesunou.
2: Práce na instalaci nových expozic v muzeu v Moravské Třebové se blíží ke konci. Za jejich kompletní vybavení zaplatí město 18 milionů korun. Kulturní služby je chtějí otevřít už 6. června. Manažerka projektu Dita Němcová věří, že termín dodrží.
4: Na tomhle typu expozic toho největšího množství práce bývá v těch finálních fázích. Aktuálně finišujeme ty hrubé práce a pak chlapi tady jsou od rána do večera. Nebývá problém s tím, aby se ty detaily a ty koncové činnosti dotáhly v rámci pár dnů. Takže počítáme a doufáme s tím, že všechno bude probíhat relativně hladce.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Sport. Hokejisté mistrovských Pardubic mají další posilu pro nový extraligový ročník. Do týmu přichází útočník Matěj Stránský, který posledních 5 sezon odehrál ve Švýcarsku. Sám 32-letý mistr světa z roku 2024 popisuje, v čem by měla být na ledě jeho největší přednost.
5: Myslím si, že jsem přímočárý hráč, který používá hodně svoje tělo tím, že jsem velký a taky rád dávám góly, takže snad budu pomáhat i tady v tomhle ohledu. Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, lokálně s přeháňkami, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, jinak dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 17. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Zóna B v Pardubicích se od 1. června otevře i lidem z okolních ulic. Začne už 15. ročník festivalu Multikulturní týden v Pardubicích. Společný koncert dvou základních uměleckých škol v Pardubicích bude mít premiéru už za hodinu a oprava rybníka v památníku Ležáky začne za několik týdnů. Tak to jsou události, které přinesl dnešní den v kraji a v příštích minutách se k ním na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vrátíme.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
7: S Petrem Sajdlem. Přichází.

0: Posloucháte úterní den v kraji s datem 19. května. Ve studiu je Michála Spáčilová a připraven je souhrn událostí dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Pardubice od června rozšíří možnosti parkování pro lidi, kteří bydlí v okolí zóny placeného stání. Týká se to obyvatel Židova a přilehlých ulic Dašická, Luční, Nahrázy a Věry Junkové. Podrobnosti k tématu uslyšíte už za okamžik. Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v Pardubickém kraji zbývá více než 800 volných míst. Uchazeči se mohou hlásit do 25. května nejen na učební obory, ale také na gymnázia a maturitní obory odborných škol, říká redaktorka Naďa Kubínková.
3: Volná místa jsou například na gymnáziích v Moravské Třebové a Jevíčku nebo na odborných školách v Moravské Třebové, Třemošnici, Pardubicích nebo Chrudimi.
2: Z chráněných území v Pardubickém kraji musí zmizet nebezpečný bolševník. Rostlina patří mezi invazivní druhy a způsobuje poleptání nebo podráždění kůže. Agentura ochrany přírody a krajiny vydala vyhlášku, která stanovuje lhůty pro její likvidaci. Pardubický kraj opravuje most na ulici Jevíčská v Moravské Třebové. Stavební práce potrvají půl roku a řidiči musí počítat s objížďkami po místních silnicích, vysvětluje vedoucí odboru investic městského úřadu Petr Matějka.
4: Objízdná trasa je přes ulici Dvorní a ulice Jevíčská a Gorazdová je tím pádem přes most neprůjezdná.
2: Rybník v památníku Ležáky je bez vody. Začaly tam přípravy na chystanou rekonstrukci nádrže za miliony korun. Proč jsou opravy nutné a kdy začnou, dozvíme se ve vysílání kolem 17:45. Výzkumníci Univerzity Pardubice vyvinuli extrémně citlivé senzory pro sledování stavu litium-iontových baterií pro mobily, notebooky a elektromobily. Nové senzory umí měřit i velmi malé změny teplota, detekovat různé poruchy přímo uvnitř akumulátoru. Objev by tak mohl vést k vyšší životnosti a bezpečnosti baterií. Za necelou hodinu se v premiéře rozezní orchestr obou pardubických základních uměleckých škol pod vedením Jiřího Kabáta. Na místě bude i naše regionální stopařka Milena Potůčková a my se s ní spojíme krátce po 17:30.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Každodenní problémy s parkováním na pardubickém Židově a v přilehlých ulicích mají od 1. června řešit změny v parkovacím systému. Obyvatelé této přetížené lokality si budou moct koupit parkovací kartu do zóny B za stejnou cenu jako rezidenti. Město zavede i zvýhodněné dlouhodobé parkování pro lidi, kteří do města pravidelně dojíždějí za prací. To je téma, které teď rozebereme společně s redaktorkou Naďou Kubínkovou. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co přesně se v červnu změní?
1: Tak ty novinky se týkají lokality Židova a vlastně těch navazujících ulic Dašická, Luční Nahrázy a Věry Junkové. Od 1. června si lidé z této oblasti budou moct koupit parkovací oprávnění do přilehlé zóny B, přestože v ní nebydlí, a to za stejných podmínek jako rezidenti uvnitř zóny. Parkovací karta na dlouhodobé stání je vyjde na 1200 korun na rok. Město vlastně tímto způsobem chce ulevit místním, kteří si stěžovali na problémy s parkováním. Nespoplatněné lokalitě totiž řidiče začali více parkovat poté, co se ve městě rozšířily placené zóny. Vysvětluje to náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
2: Chápeme, že pro obyvatele je důležité mít možnost zaparkovat nejen v okolí svého bydliště, ale v případě potřeby i blíže centru města. A právě parkovací oprávnění jim umožní využívat zónu B až k řece Chrudimce, kde začíná.
0: Změny se budou týkat i lidí, kteří do Pardubic dojíždějí za prací. Jaké novinky zavádí město pro ně?
1: Tak město připravilo pro dojíždějící nový dlouhodobý tarif parkování ve vybrané části zóny B, která bude označena jako zóna B2. Řidiči si tam budou moct koupit parkování na několik měsíců nebo dokonce celý rok místo každodenního placení parkovného. Na 3 měsíce to bude stát na 3000 korun, na půl roku 6000 a roční oprávnění vyjde na 10 000 korun. Já jsem si to počítala, po odečtení víkendu a státních svátků vychází 3měsíční a půlroční tarif na zhruba 48 korun za den a roční na 40 korun. Ve vyhrazené zóně budou moct parkovat jen v pracovní dny od 6 ráno do 5:30 večer a počet parkovacích karet bude omezený, říká Hrabal.
2: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Chceme tak co nejefektivněji využít parkovací kapacity, které jsou během pracovního dne částečně volné, neboť rezidenti v této době odjíždějí za zaměstnáním.
1: A já ještě dodám, že parkovací kartu zároveň získají jen lidé, kteří pracují v centru Pardubic nebo poblíže zóny B.
0: Říká Naďa Kubínková, děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 6 minut bude 5:30, máme za sebou celkem krásný až skoro letní den. A jestli takové počasí vydrží do konce dnešního dne a jak bude zítra, jsme se zeptali pana Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Vydrží do konce dne, teď se nám tvoří nějaké přehánky i možná nějaká slabonká bouřka, hlavně na horách, na těch Krkonoších, tam se začne objevovat nějaký první odrazy. Takže to bude nějaký pojasno oblačno a ještě může být zpočátku nějaká přehánka nebo i bouřka. Teploty do 21 stupňů, na noc potom postupně by se ta oblačnost zase uklidňovala, tam potom nějaký polojasno, ale potom k ránu přibývání oblačnosti na oblačno je zataženo, můžou se nám vytvořit i mlhy, ty minimální teploty 10 až 7 a zítra proměnné počasí. Oblačno je zataženo, mohla by se objevit nějaká přehánka, víme, že i nějaká slabá bouřka, později na večer ubývání srážek i oblačnosti a u stupínek teplej 19 až 22 stupňů a vítr slabý severozápadní až západní do 4 m/s bude zesladinou v těch přehánkách.

0: Je přesně minuta po půl šesté, posloucháte úterní Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a v dnešním dobrém ránu, pět minut po půl deváté, jste se u moderátora Jakuba Malého mohli dozvědět víc o letošním multikulturním týdnu. Co všechno tahle pardubická akce přinese, řekly organizátorky Klára Švadlenková a Ilona Baklíková. Záznam pochopitelně najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Já jen připomenu, že všechno odstartuje v pátek a pojďme si část dnešního ranního rozhovoru připomenout.
1: Zahájení bude už druhým rokem na třídě míru slavnostním průvodem a letos se nám do toho průvodu zařazují kromě romských souborů a hudebních těles také další národnosti, takže se můžou návštěvníci těšit na kolumbijské, latinskoamerické zastoupení. Budou tam lidé z Mongolska a budou tam tanečníci, hudebníci a budou tam taky ukrajinský vyšívánkový soubor a celé nám to zahájí vlastně Základní umělecká škola Pardubice Polabiny se svými bubeníky.
2: Tak se budeme těšit na pátek, to bude asi hodně slyšitelné tady v centru města, to zahájení, to nikdo nepřeslechne.
1: Doufáme.
2: Nepřehledne.
3: Určitě a lidi můžou přijít, nevím, jestli si říkala, ve 4 hodiny a bude to na hodinku, takže vlastně projdeme za tu hodinu, tu třídu míru a budou různá zastavení.
2: Je to 15. ročník, za tu dobu se i svět proměnil. Proměnil se nějaký multikulturní týden?
1: Tak my se snažíme i v rámci toho programu přinášet nejenom ty hezké kulturní a barevné pestré věci a zážitky, ale samozřejmě i ty témata, která rezonují vlastně tou společností. Takže jsme moc rádi za spolupráci s Institutem paměti národa. Budeme mít besedu s Karlem Hvíždělou, novinářem a spisovatelem. Jsme taky moc rádi za spolupráci s památníkem Zámeček, ve kterém budou jak besedy a přednášky o demokracii, tak také vlastně workshopy a dětský den, který pak bude zakončovat celý ten festival v rámci pátku 29. května. A vlastně i spousta výstav, které se v průběhu toho týdne objevují, přináší různá zajímavá témata. Takže nejenom ta zábava, ale i spoustu zajímavostí a důležitých témat.
2: No, dostaneme se k jarmarku, to bude ten finish, závěr celého týdne v pátek 29. května. Tam budeme mít možnost procestovat celý svět za jediný den, tak i tam nás můžete pozvat.
3: Ano, určitě, jak už jsem tady říkala na začátku, tak ochutnávat opravdu budeme všemi smysly. A tady přijde na řadu opravdu ta chuť. Můžeme se těšit na stánky z Mongolska, Arménie, pobřeží Slonoviny, Ugandy, Alžírska, Francie, Chile, Kolumbie, Brazílie, Ukrajiny. Prostě je toho opravdu spoustu, takže lidi, kteří mají rádi zahraniční kuchyni, tak si přijdou určitě na své, tak ať přijdou na oběd na Perštinské náměstí, ale bude i doprovodný program, takže se můžeme těšit na spoustu hudebníků. Opět bude v zastoupení Mongolsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Uruguay, takže se opravdu můžete těšit, bude to bohatý program. Máme připravený i doprovodný program pro rodiče s dětmi, takže workshopy, děti se můžou nechat, nebo i dospělí samozřejmě se můžou nechat pomalovat henou, můžou si vytvořit klíčenku a myslím si, že jak malí, tak velcí, tak si přijdou na své právě v rámci jarmarku.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Lokální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je přesně 7 minut po půl šesté a už doslova za pár minut začne v Pardubicích domácí premiéra úderem 18. hodiny, na které zahraje společný orchestr dvou základních uměleckých škol Havlíčkova a Polabiny. Mladí hudebníci budou hrát pod taktovkou ředitele jedné ze škol a úspěšného violisty Jiřího Kabáta a zaznít mají skladby jak klasické, tak i populární hudby. Na místě už je také náš regionální stopař Milena Potůčková. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak Mileno, s jakým očekáváním vstupuje orchestr do svého úplně prvního společného vystoupení před pardubickým publikem?
2: Já myslím, že mladí hudebníci se určitě těší, až tady předvedou to, co vlastně už od září nacvičovali. Ono se to možná nezdá, ale za takovým koncertem stojí spousta práce. Těch dětí je tady více než 50 z obou základních uměleckých škol, i když o něco větší podíl mají Polabiny, základní umělecká škola Polabiny. Nicméně skoordinovat ty zkoušky není vůbec nic jednoduchého. Jak se to povedlo, to se návštěvníci budou moci sami přesvědčit poslechem už za pár minut. V kulturní domě tady v Hronovické už je naladěno, odzkoušeno, začínají chodit první posluchači a ten dnešní koncert naváže na úspěšné chrudimské randevu a orchestr čeká také vystoupení v rámci ZUŠ Open ve Valštejnské zahradě v Senátu 1. června. No a na jednom pódiu se jinak dnes kromě orchestru představí i další tělesa, včetně dechového orchestru základní umělecké školy a sboru Juventus Cantan z Pardubice a Cantando Skuteč. A zazní například skladba France Schuberta, také autorská skladba Jiřího Kabáta, což je zároveň i dirigent a ředitel základní umělecké školy Polabiny. A jak už se říkal, budou zazní i populárnější melodie a jako host navíc vystoupí sopranistka Irena Paul Houkalová.
1: Říká náš regionální stopař Milena Potůčková, zdravíme do Hronovické v Pardubicích, užij si koncert a díky za informace, naslyšenou.
2: Taky díky, naslyšenou.
0: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: ten hlavní problém a proč je oprava rybníka nutná?
1: Tak největší komplikace způsobuje poškozená hráz, která je v jednom místě částečně natržená a rybník také nemá dostatečný přeliv. Pokud tedy dorazí nějaké výraznější srážky nebo přívalové deště, tak voda uniká ven a zaplavuje údolí, kde vlastně původní osada stála. A to už se stalo v posledních letech několikrát, jak připomíná ředitel památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík.
2: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. My máme vždycky strach z jedné věci, protože ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje. Byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
0: Jak bude samotná obnova rybníka vypadat?
1: Tak stavbaři nejdřív musí rybník vyčistit a zbavit se bahna. Je potřeba otěžit přes 3,5 tisíce metrů krychlových sedimentů. Pak se může technika dostat k samotné hrázi, kterou bude nutné přeskládat a opravit. Přibydou nové výpusti a otokový kanál. A opravu také potřebuje kanál, který přiváděl vlastně vodu na kolo bývalého mlýna. Všechny úpravy jsou navržené tak, aby pak rybník Ležák dokázal zvládnout stoletou vodu.
0: No a to nejdůležitější na závěr. Kdyby měly práce začít a kdy bude hotovo?
1: Je to to nejdůležitější. Památník ještě vybírá dodavatele. Firmy můžou nabídky podávat do konce května. Odhadované náklady jsou asi 17 milionů korun. Samotná stavba by pak měla začít v létě. Obnova rybníka by pak měla být hotová příští rok na jaře.
0: Tolik Naďa Kubínková. Děkujeme za aktuální informace a naslyšenou. Pěkný den.
1: Naslyšenou. Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice,

0: Za 7 minut bude 18 hodin. Jaký byl úterní den v kraji, už víte. A zítra vám povíme o rekonstrukci svitavské nemocnice, která vyjde na 1 miliardu a 370 milionů korun. Pardubický kraj už vybral firmu, která rekonstrukci provede, a kdy to celé vypukne, vám povíme právě zítra. Hned po ránu nás ale navštíví starostka Horního Bradla Renata Sedláková. Vydáme se po stopách sklenářského řemesla v krajině Železných hor. Taky vám řekneme, kdy se otevře plovárna v Chrudimi. No a na Chlebíčky v Ústí nad Orlicí vás vezmeme po 14. hodině s Jitkou Slezákovou a Miroslavem Hrubanem, kteří se živě přihlásí z chlebíčkových slavností. Tak to nás čeká zítra, tedy ve středu 20. května. Po 17. hodině se k tomu společně vrátíme. Naslyšenou se těší Petr Seidl. No a za chvíli pravidelná úterní folková pohlazení a Vít Troníček.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice budou mít nové kotviště pro lodě. Pojišťovna VZP pošle skoro 8 miliard korun menším pojišťovnám. Počítá s tím novela, kterou podepsal prezident. Knihovně Václava Havla hrozí rozpad. Kvůli sporům s vedením odchází zaměstnanci i velký sponzor. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobrý úterní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
1: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi také ve středočeských Klavarech a Kostomlátkách. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle informací serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí také klíčový sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala. Podle i rozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Říká mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
3: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
1: Sedláček na dotazy Českému rozhlasu zatím nereagoval. Kromě toho se rozpadla také správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a také Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Českému rozhlasu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Gočárova galerie v Pardubicích otevřela o víkendu v domě u Jonáše dvě nové výstavy. Expozice s názvem Soft Touches představuje tvorbu Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé. Druhá výstava s názvem Neznámé město nabídne práce malíře Tomáše Němce. Jeho tvorba propojuje figurální malbu, zátiší i krajinu, říká kurátor Pavel Liška.
4: Výstava je určená samozřejmě všem návštěvníkům a co je asi na ní specifické, bych řekl, že když se budeme zabývat tím námětem figury a aktu, tak samozřejmě jsme zvyklí na ten ženský akt nebo figuru a zde je teda ale pozornost věnovaná ten mužský akt a mužskou tělesnost.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, lokálně s přeháňkami, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, jinak dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 17. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
5: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám, pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám.

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

0: prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

A tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát.

co se má stát. Nežasnu nad svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

pořád mám, středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pán Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi. Mám za sebou asi blbej

jsem do tebe pryč, pořád a stejně. Co teď se mnou bude, kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šňávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl.

0: ty, ono se to houpe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

prdnu si do peřin, za okny sněží. Odjedu na saních, které to zapomněl Napoleon. Na celém světě mi už nezáleží. A jediné, co na cestu vezmu,

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

se začaly trable dít. Jdu teď do míst, kde tančí s deštěm sníh. Jenom sníh, kde tančí s deštěm sníh. Jdu teď do míst, kde tančí s deštěm sníh. Jenom sníh, kde tančí s deštěm sníh. Jdu teď do míst, kde tančí s deštěm sníh.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děra.

A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Jsem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavé.

0: novým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným. Bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. Každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let. Napiš, jak se máš, tak pojď.

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice od 1. června rozšíří možnosti parkování pro lidi, kteří bydlí v okolí zóny placeného stání. Most na Jevičské ulici v Moravské Třebové je neprůjezdný. Pardubický kraj začal s jeho opravou. Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé v Pardubicích, kteří bydlí u lokality na Drážce, si od 1. června mohou koupit parkovací kartu pro dlouhodobé stání v placené zóně B. Týká se to obyvatel Židova a přilehlých ulic Dašická, Luční, Nahrázy a Věry Junkové. Město tak chce ulevit místním, kteří po rozšíření placených zón od Štrosovy ulice směrem na východ přišli o volná parkovací místa, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
2: Další novinkou je zavedení takzvaného dlouhodobého návštěvnického parkování, a to v podzóně B2. Toto opatření cílí především na lidi, kteří do Pardubic pravidelně dojíždějí za prací, si budou moci zakoupit zvýhodněný tarif, a to za 3000 korun na 90 dní, 6000 korun na 180 dní nebo 10000 korun na 365 dní.
1: Pardubický kraj opravuje most na ulici Jevičská v Moravské Třebové. Stavební práce potrvají půl roku a řidiči musí počítat s objížďkami po místních silnicích, vysvětluje vedoucí odboru investic městského úřadu Petr Matějka.
3: Objízdná trasa je přes ulici Dvorní a ulice Jevičská a Gorazdová je tím pádem přes most neprůjezdná. Pardubický kraj dělá kompletní rekonstrukci mostu, to znamená byly sundány z vrchní vrstvy, probíhá kontrola výstuží, práce potrvají zhruba 6 měsíců.
1: Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější, než se původně odhadovalo. Uvádí to nový ekonomický posudek vypracovaný společností Tetra Tech Canada. Posudek zároveň počítá s vyšší produkcí vysoce čistého síranu manganatého pro výrobu litium-iontových baterií. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, lokálně s přeháňkami. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Středeční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, jinak dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Lanškrouně neprojedete ulicí Karla Čapka. Uzavírka je tam plánovaná až do konce července. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: To, že existuje alkoholismus, všichni víme, ale paní magistra dnes přišla do Hezky česky se slovem tabakismus a snaží se mě přesvědčit, že je to poměrně rozšířené slovo. No tak v jakém prostředí, to nám povězte.
2: Zejména, řekněme, v odborném prostředí, psychologické texty a podobně, ale čím dál častěji vlastně v rámci boje proti kouření, dříve proti nadměrnému kouření, dnes už proti kouření vůbec, se pořádají různé kampaně, které jsou určené pro veřejnost, pro žáky základních škol a podobně. A tam se tenhle výraz začal objevovat velice často. On už trochu působí jako diagnóza, že? Když tam máme tu příponu ismus.
1: On taky je výraz nikotinismus, dokonce označení nadměrného přijímání nikotinu obsaženého v tabáku. Mimochodem, když už jsme u toho slova tabák, tak kde se vzalo? Člověku přijde, když se nad tím hlouběji nezamyslí, jako hezké české slovo.
2: Relativně domácky asi zní. A zajímavé je, že do české slovní zásoby bylo přejato až v 17. století, kdy žoldnéři za 30leté války sem vůbec ten tabák přinesli a získal si velikou oblibu samozřejmě společně i s tím označením. Ti žoldnéři ze západní Evropy dostali tabák z Ameriky, jak asi tušíme, a jazykově, tedy etymologicky, to slovo z francouzštiny přešlo do češtiny, do té francouzštiny se dostalo
1: ze španělštiny jistě.
2: Ano, a Španělé ho přivezli z té Ameriky ze slovní zásoby Karibů, karibských indiánů.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

0: 解释。Pozor, boty! Pochodem wchod!
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge sosan amensa lačera te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: A stále posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Sylvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Makejnovi, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to, ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále.
5: Já jsem tady měl dědečka František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Seš na místě, kde trpěli Romové. Seš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spíjou lidi, ty fotky, jim toho strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palike Rautumenge, Lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
4: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
0: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
5: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlolovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák, za kolik, a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyku písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co by tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně Hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak... že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ty studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říci, že ano. Jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které ano. Se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prostě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladého pokorného kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium, 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ty ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a i to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přitom ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšný lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání. Provedu. Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili, to podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného Kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je Kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více, než
1: no jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já.
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve dvě ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o půl druhý po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné, a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste ano, vyhrál Roztančené divadlo, abychom
1: ano,
0: doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník. Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím, a je to mnohdy, říkám, tak pojď na nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teďka, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No,
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Abyste to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím. Takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude. A to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano. Máte, jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak zase tolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile

0: jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
1: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
0: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
1: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
0: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
1: Ne ulice, pohádka, ne, to rozsekne.
0: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
1: Tak držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuju.
1: Petr Komínek byl naším hostem.
0: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
2: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
0: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler-Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
3: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli bychom příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě. Sport.
0: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
4: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
0: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto na zazilo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatland Scruggs, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Vejnonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning. A pak podobně prastaré Crying Time, Buaka Ouvence, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

Potuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýho Hola dívka s vlasem medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christopher Sono, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Johnny Cash Rosanne, která před pár lety přijela na portu do Ústí nad Labem.

Valdemar Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžili na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willie Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willie střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

Snär, takten tjejika om malör. Modrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer. Řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R. Kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerý se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly podo mě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu, no a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tiukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víte?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme
6: hned... Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Legrace tam byl taky to bylo náma, naše, ano. Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no? Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný, ale každá s jiným.
3: No,
6: to zase...
3: Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pán, no jasně, nejmíš 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá. No to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: bytu. Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, a já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás udělal.
1: Teď už mám i jiný bombonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Kryšte, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
6: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
7: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsfordhillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Přepážíme?
5: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittleová.
7: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečno Doolittleová. Těší mě, madam.
11: Moje dcera Klára.
7: Těší mě.
11: Můj syn Freddy.
7: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
7: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem. Máte pravdu. Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
7: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolna posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
11: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
7: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
7: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout zrovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
7: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
11: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
11: Snad si nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
7: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittleová.
6: To už je ale hodin.
7: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
11: Bylo mi potěšením, slečno.
7: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová. Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittleová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano...
7: Pěšky, já... do prčic. Tedy nikoli. Já si beru taxi. A...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shoah, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi dal skabáty hříšnou ves. A Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v dal skabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím ti předobře, že v dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Piškytle.
4: Co radšej velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, piškytle. Přiveďte mi sem.

0: ťa čukni, to mi tých pár hříbků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla ta? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná. Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: No ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny mi šly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontand grukucipisek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě na čučky kruč. Sajda, fix, sajda.
0: Vycucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdyk, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají v teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Copak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Puj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně.
1: Do
0: horora. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne.
3: Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
3: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
3: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
3: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
3: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra, ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád, praštím tam radši sakerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
3: No dobře, ale kdyby něco,
0: no,
3: teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
3: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
3: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nemelo. Marš do pece a buď tam stícha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jihočeské písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jihočeských písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala, já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holcmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holcman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holcmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Já? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den.
3: Ano.
4: Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Ne,
3: ano. No, tak pa.
4: Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vás,
3: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zase není, že jo.
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla s

0: jde tak trošku...
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
0: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
0: Ano. No a když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
0: Jo, takhle,
1: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
0: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
1: Sekačku.
0: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... No, no, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
0: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
0: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
0: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
0: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano, myslím, že takového něco říkala.
0: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
0: No ne, jen že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
0: Jo, takhle proto.
1: Ano. No, tak. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
0: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
0: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
0: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
0: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
0: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
0: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, ano. Hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
0: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
0: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
0: Nevím. No jo.
1: No tak to je normální, ne?
0: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
0: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
0: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
0: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
1: Prosím
0: no,
1: vás.
0: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
0: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
0: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, já myslím na nás to.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: 20. hodině, krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako... Je to špíca.
0: Tak to prostě... jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to něčemu dobré, ale něčemu je to prostě takové,
0: že nás to jednou spadne.
1: Prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako, no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěla říct, ano.
1: No,
0: Vaško, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím
0: jak to myslím, třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako prostě jako to bylo jako něco jako už víme třeba, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda, jako jo. Třeba stejně jako v Americe, byl jsem tam tři roky a vím, že tam prostě má každý svého psychouša. Jako, ne, to... vážně, jako, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako jo, což u nás prostě nebylo a říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no. Jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je rozjetý, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možná lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě jak když třeba vidím, že třeba čtyři mladé holky sedí na vejce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle, tak to se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinarka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano, znám. No, víte, já jsem bývala učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat do děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Mm-hmm.
1: Nechtěla. Protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
0: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: No já do té třídy si občas zajdu a vidím to, mm-hmm. ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když se je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, ty káčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená. Tomu rozumím,
1: ale
0: my jsme rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a ano. Takové zkušenosti teda vůbec nemám. No tak vidíte to. V čem
1: já
0: to
1: nevím.
0: Bude? Jiná nátora, jiná třída, jiný přístup,
1: ale... Já nevím.
0: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
1: No.
0: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle,
0: to
1: jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Střícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u ohničky s buštama. je to taková idylka, ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. Z těch paneláci ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zatoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to se... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? A ona říká, ne, mami, mě to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jaksi jiná, ale ta, co jde, já moc se mě nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, když dneska je
0: Zuzanko,
1: to málo.
0: Možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
1: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
0: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek zase příště.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
0: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady Noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme se o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo se s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou. A my tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodujeme. Momoniera, Bernardín. A kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkala kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A nesli to prostě do života. Jako já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla teda cizí lidi, auto jiný teda úplně. A Ježišmarja. A když jsem tomu pánovi povídala, pánu, to jsme měli vyřešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme to, jako, už tady bydlíme rok, ale velmi nějaký nám podezření jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili, protože to slyším i z různých stran, tady co bydlím momentálně, jo, že s tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď ticha ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A buď mu tam jenom střiho, aby rozhodli se si školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska být paní učitelkou teda.
1: Jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim nechce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří teda říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netajej.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, no, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že ono dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude ono jako jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života a to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, no jít na pole, no víte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo, ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, že jsme byli študáci nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už jiné ty věci, jo, které jdou dál a dál a no, takže ono, nemůžete každýho soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě poprosila, Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani. No.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panelu, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některý dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte. Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodiče, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to. A nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude. A kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají, ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a Ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Já, jak jsem poslouchal to o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci.
0: Mm-hmm.
1: A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě vemnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách, jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na práci, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si ji našel sám.
0: Mm-hmm.
1: Ale rozmyšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Hmm. Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude, cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: My už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s tím si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako
0: vám
1: ne,
0: děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jet na Moravu.

0: Lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Anna Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval jsem na pěnovské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říkala některá, jo, že už vysloužila, že byla navštívit vás poslouchá celý večer a že tam probíhaly nějaké hlázení, že tam ale to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém. To neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo? Ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do tří, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat těm žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadl vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy. Já vás, paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: A zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka a tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít z rodičí na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. A čili děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den. A my jenom odpovídali, já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, kdybyste mohla být moderátorkou. Hezky se to poslouchalo, ale máte takové zdraví.
2: Když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale i kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc a jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:15.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keď přijde láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprině a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou
1: sdílení. Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré tedy. Je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem anebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co? Největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna pozejkří mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohle to prostě je k nezaplacení. Tohle to nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou, třeba tady z toho cestování. Takže já možná budu můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné s tím světem.
1: Víte, to vám řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou, protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom
0: nevěděla, co říct.
1: Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě. Protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělej, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí: odváš tatínek se zajímá o historii nějak? A ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt to něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už, umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny, vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale sezvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona, v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o... A mluvil jsem o lidech, kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako Lidice, protože Kladno a Lidice to je sousedství, a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak. No a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furt to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali a mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, které jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý. A
0: no to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem.
1: Já jsem měl takový amatérský historik, ale...
0: Trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, že jsem od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: Haló.
0: Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když to právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, že se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až odevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak, takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce, ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo, a je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak, takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to pro je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhého zase nezajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký a hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že je skepticky, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smykám si, jak se to paní počitelko a samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného. To budou dělat maximum. Ale v tom momente, jak mají sednout v češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel, ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání, ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože má možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuju i za vaše slova v noční lince.
1: Děkuji a přeji, aby se ten respekt se snažili unučit, ale to jako opravdu je velice těžké. Takže nezávidím.
0: Aneta Langerová, Voda živá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme se povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je od vás velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte,

0: To já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
1: Ano.
0: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli v zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře, číslo jedna, vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají. A jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, filozofka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten, jdem na konci, jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záběr. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narozeniny Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
1: Nevím.
0: No, tak já vám to prozradím, můžu?
1: Tak už musíte.
0: Už musím dokonce 14. května, 13.16. Ale ta konference probíhala loni ve sněmovně. A byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží. Že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu, z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích.
1: Jej Danánky. Teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce podruhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuji.

děkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
2: Je naprosto ne.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal. Vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a vzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400
300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili v jich ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dal se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len niekoľko desiatok alebo stoviek metrov, kým bude, a už je tu na, ozývajú sa kamery filmárske a cez bránu maratónsku vbieha na olympský štadión v Helsinkách ako prvý štartovné číslo 903 československý reprezentant, štábny kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá. Zátopek, Zátopek, Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc ľudí. Všetci sú v úžasnom údive a Zátopek, vidíme, že je z vieži zdravých ľudí. Už hodili len 120 metrov od cieľa. Zátopek ide ako prvý. Hlásime republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec.
3: Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepr vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo, a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, že pes proběhne, a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A bora, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů. Jenom 350 metrů na bobeček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přestal neděle, přijel jeho majitel, tal se po psovi, dvě pes. No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. A to, aby, kdo, co se s ním dělal, stalo? No, sůru za tobě ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisí s tím tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale už... jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a hr za ním.
4: A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A to, jezeru, a to. A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď
4: ale my, já a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem, teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka, ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel, takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevylezl
4: dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.